Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u toho.

se v Praze sakramensky zavíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

můžeme dít i to, co ani nečeká.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím, pošta.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušedná. Prosím vás, kdo u vás odpovídá za distribuci tisku?
2: Co potřebujete?
0: Já mám totiž docela problém s vaší distribucí. Mně chodí lidovky.
2: Jaký problém? Chodí vám pozdě, nebo co máte za problém?
0: Chodí brzo. Moc brzo.
2: Vy si stěžujete, že vám noviny chodí brzo, jo?
0: Já si stěžuju, že mi noviny chodí brzo a chci, abyste to udělali přítrž.
2: Jak jako brzo vám? Já tomu nerozumím.
0: No, chodí mi dneska, my třeba přišli zejtřejší noviny. Se zejtřejším datem. Jo? Pátek prostě 17. Což, jak jistě uznáte, prostě sportovní fanoušky pěkně naštve.
2: Já nevím, jako co mám na to říct, fakt.
0: Helejte se, já jsem sportovní fanda, já sázím na fotbal, na hokej, a jako vy mi pošlete zejtřejší noviny, kde já se dozvím, jak ty zápasy dopadnou? Jste normální, nebo co?
2: Prosím vás, to se děláte legraci? Já jako tady denně řeším sice desítky stížností, ale jako s tímhle jsem se ještě nesetkala.
0: No, jak to že ne? No, minulý týden třeba by přišla příloha magazín a ten je z července. A tam byly výsledky mistrovství světa, čili já prostě už vím, kdo je na prvním místě, kdo na druhém, kdo je na třetím. To úplně ztratí tu dramatičnost, ty zápasy.
2: No, pane, já nechci, abyste se tady rozčiloval. Jestli máte opravdu nějakou oprávněnou stížnost, tak to hoďte na papír a stěžujte si písemně a budeme to potom nějak řešit, jo?
0: Pojďte se, já tam dneska k vám zajdu a zajímá mě, co mi řeknete, až uvidíte, že mám zejtřejší noviny se zejtřejším datem.
2: Milý pane, vy máte teďka v ruce zítřejší noviny?
0: Ano, mám teďka v ruce zítřejší noviny.
2: A magazín z července, z letošního roku třeba?
0: Samozřejmě.
2: A můžete mi kousek přečíst?
0: Není problém, tady.
2: Třeba ze zítřejších novin?
0: No, není problém, tady je napsáno jasně. Z července premiér Zeman.
3: Jo. Jsou prezidentský, jo? Ty vole.
0: Tady mám třeba výsledky parlamentních voleb. 67 křesel v parlamentu obsadili komunisti. Zeman se stěhuje do Německa. Klaus se stěhuje do Anglie. Tady to je jasně napsaný.
2: To čtete ze zítřejších novin,
0: samozřejmě,
2: jo?
0: Ne, to čtu z toho magazínu z července právě.
2: Magazínu.
0: Ano. Tady fajn. Mám, Lucie Bílá se rozvádí po třech měsících manželství. Tady to je černý na bílým.
2: Vím, pane, tak ty noviny vezměte a přijďte si stěžovat k nám na poštu i s těma novinama, jo?
0: Dobrý, já přijdu.
2: Budeme to řešit potom.
0: Není problém, já přijdu včera, jo?
2: Přijďte si, když chcete.
0: Děkuju vám za ochotu.
2: Naschledanou.
0: Nazdar. Maximum.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotky, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Dobrý den, tady je Mrážek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Tuto službu neposkytuje Český Telekom. Cena služby je 38 korun za minutu.
3: 06 09 11 77 77.
2: Nyní potichu poslouchej, pečlivě si vyber, na co máš právě chuť a náladu, a až se rozhodneš, řekni zřetelné ano.
4: Rozhovor?
0: Ano.
5: Tvoje účastnické číslo je 13. Nyní prosím vyčkej na připojení operátorky.
0: No, to já počkám, no.
4: Haló, kdo je tam?
0: Tady je Mrázek, ušedná. Slečno?
4: Ano.
0: Podívejte se, já jsem doma sám.
4: Já jsem taky sama.
0: No, mě totiž odjela stará na Moravu.
4: Aha. Takže by si chtěl pošpásovat?
0: No, moje představa by byla svíčková.
4: Prosím?
0: Mě zrušilo jídlo. Rozumíte, stará odjela a mě to nebaví si to dělat sám. Doma.
4: Aha, sám.
0: Kdybyste mi třeba uvařila svíčkovou, šlo by to?
4: Možná by to šlo. Představ si. Já to míchám tu vařečkou v té svíčkový.
0: Jo, a co tam dáš za maso?
4: No, jaký bys chtěl?
0: Svíčkovou.
4: Svíčkovou, no maso mám, dáme jako zvěřinu. Jo, zvěřina je výborná.
0: Madam, mohla byste mi prosím vás říct, jak byste udělala tu omáčku?
4: Dám si koření, zeleninu.
0: Jo.
4: Upeču to.
0: Ježiš, je to hrozně rychle. No.
4: No, musíme udělat knedlík.
0: Knedlíček.
4: Správnej, pořádnej, dlouhej knedlík.
0: Knedlíček.
4: Dobrý.
0: To je vnikající a dál.
4: No, a brusinky, slehačko.
0: A co byste mi udělala třeba zítra?
4: Co takhle? Rybí prsty?
0: Rybí prsty, iglu.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
6: Maximum tvý muziky.

0: 6:00. 6:00. Dneska začneme netradičně, přitom tak tradičně. Stačí se podívat na kalendář.
1: Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno.
0: No jo. Dnes je 11. září 2026. Je to 25 let. No. Katka má zprávy a vy si během nich uděláte takovou tu klasickou retrospektivu, nebo tak jako nemusíte samozřejmě, jo? To není jako úkol, ale vlastně jo, trochu jo, nebude to zase tak složitý, protože to jsou ty události, kdy každý ví, kde byl, co dělal. Není jich tolik a tohle je jedna z nich. Takže já se ptám rovnou, Katko, před 25 lety přesně, co jsi dělala odpoledne? Mezi 3:30 a 4:15 odpoledne.
2: Já jsem byla na muzikálovém kroužku, trénovali jsme nějaké písničky a pak jsme se všichni seběhli k televizi a sledovali jsme zprávy. No.
3: Dobré odpoledne ze zpravodajského studia České televize. Vítám vás k mimořádné relaci redakce zpravodajství České televize. Naše relace bude natolik mimořádná, že budeme chvílemi improvizovat. Prosím vás, abyste omluvili některé naše nedostatky. Prvním z nich je například mé oblečení, naprosto nezvyklé ve zpravodajském studiu České televize.
0: Velíšek.
2: Jako, co měl pán?
0: Jak z chaty, když přijel. No. A ještě události. Česká televize. Večer.

0: Dobrý večer. Události zahájíme tragédií ve Spojených státech.
1: Dobrý večer. Spojené státy se staly terčem masového teroristického útoku. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Hlášeny jsou i další exploze. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku.
2: Tak když to slyšíš, tak to zní hrozně. I po těch 25 letech. Několik letadel, že jo, jak to takhle řekne. Prostě ty plávadi jsme nevěděli, že to na mě jaké zapůsobí po takhle strašně dlouhé době. Tak pojď to zrekapitulovat. Myslím, že to každý ví, ale prostě dneska je 11. září, 25 let poté.
3: Pojďme na zprávy. Dnes je 11. září a Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety v Pentagonu.
2: No!

0: Pojďme se dát dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: 608 stojí?
2: Stojí,
0: tak to
2: stojí.
0: To je dobrý, protože dvojčata už nestojí.
2: Teď se bouralo na D5C na trase z Plzně do Prahy u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru nehoda je v levém pruhu. A silnice číslo 3 z Českých Budějovic do Prahy je mezi Oldřichovcem a Voticemi teď neprůjezdná. Za odbočkou na Neustupov se srazila dvě auta a silnicí neprojedete ani v jednom směru.
0: To je jasný, že jo, silnice na Neustupov. Jo?
2: Ano.
0: Řekni to ještě jednou, silnice na Neustupov.
2: Na Neustupov, no. Tam se srazila dvě auta.
0: No prostě ani jedno nechtělo ustoupit.
2: Je to tak.
0: Tam prostě to je komplikovaná lokace.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz.
0: A teď, přátelé, poslyšte počasí na pátek.
2: Aktuální ranní teploty 8 až 14 stupňů, zpočátku bude ještě převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne se ale začne od západu obloha projasňovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů.
0: Žádný déšť.

0: Pojďme se podívat, co je nového. Rostoucí ceny ropy mohou v příštím roce výrazně zdražit letenky po Evropě. Ve čtvrtek předtím varoval šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair, Michael O'Leary. Ceny ropy v posledních týdnech rostou kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu.
1: Takže jako, že budou drahý letenky teďka. Mm-hmm. Že bude drahý i Ryanair už.
0: No, tak jestli bude drahý už i Ryanair, tak to nevím, co nám zbyde.
1: No, asi můžeme jet jinak.
0: Jak jako?
1: Já nevím, dá se jet jinak ještě? Dá se jet třeba k moři autobusem? To nepomůže, viď?
0: No takhle, vzhledem k tomu, že rostou ceny ropy.
1: Neblbosl jsem, viď?
0: Tak jedině nějakým elektrovozem.
1: Hele, a jezdí se ještě autobusem?
0: Určitě.
1: Třeba do Španělska?
0: Stoprocentně.
1: Že někdo jede autobusem do Španělska?
0: Projdi se po nějakém městě a dívej se do výloh a určitě narazíš na takový ty plakátky, kde je prostě no. Španělsko, Costa del Sol, 4490.
1: Hlavně 4490 hodin v tom double deckru, jo?
0: To je přímá úměra.
1: Jakože počkej, to se nedá jako dát, ne? Hmm.
0: My jsme takhle jeli autobusem teda do Disneylandu a bylo to příšerný.
1: Kdy?
0: No před 10 lety třeba.
1: Jo, před 10 lety.
0: No ale pořád to bylo stejně příšerný, víš?
1: A to byla jenom Paříž.
0: No.
1: Je to samozřejmě, lidi jsou rozmazlený, jo? Dřív se takhle jako cestovalo normálně, ale je to tak? Jako představa, že jedeš třeba na Costa Bravo do Španělska autobusem.
0: Ale tak jako ten autobus je možná, ty to jako tak haníš, ale možná...
1: A to nehaním.
0: Ne, ale
1: je
0: že...
1: Je to složitý akorát.
0: Mně to autobusem možná přijde příjemnější než autem. Já nenávidím cesty autem třeba do Chorvatska, to je prostě peklo.
1: Ale tak dobře, ale to je taková standardní věc. Ale autobusem do Španělska teď vlastně naopak, já jsem se zamyslel a dobrý.
0: Že jo?
1: Protože tam se skámošíš s těma lidma.
0: A dokonce už v těch autobusech občas bývá i toaleta. A pustí ti film.
1: No, vidíš.
0: Kde to máš? Leoš Mareš, Katka Říhová.
1: Ranní show Evropy 2. Můžeme se zeptat lidí. Kdo z vás byl u moře autobusem? Letos ale, letos.
0: Už volá?
1: No je úplně tady telefony. Nebo nám volají, že oni ne. A mimochodem hraje písnička, která se jmenuje Sharks. Ranní show, dobré ráno.
2: Haló.
1: Haló. No perfektně, vy jste byl autobusem u moře?
2: No, já bych spíš reagoval na to, co jste řekli předtím, že dcera jede za 2 týdny do Španělska.
1: No.
2: Autobusem se školou.
1: A to se nepočítá, ale to chápu, když je školní výlet, tak samozřejmě to je takový daný, že jo, nemůže celá třída letět, to je nesmysl. To se nepočítá, jsou ty adaptáci, takový, ty byl takový různý, ty, ale nicméně, vy tu máte komentář ještě? Vemte si ještě tak telefon k uchu, to bude lepší. To bude potom perfektní, potom, aby jsme věděli, kam jde vaše dcera. Zatím posloucháme Imagine Dragons, hele. Představte si draky. Haló? Tak ještě jednou.
2: Ano, slyšíme
1: tak,
2: se.
1: Tak říkejte, dcera jede do Španělska.
2: Tak, jede tam, vlastně jedou tam na nějakých 7 dní, jedou přes Monako, přes Francii do Španělska.
1: No.
2: A byla i teďka, vezu teda do školy, tak vám to může povyprávět sama.
1: Jo. Takže
0: že ten... jedou zrovna přes to Monako, co? Že ještě,
1: no
0: ještě to tam roztočí.
2: No, to ještě brzo.
1: To se vám možná nevrátí. Dobrý den. Takže se možná nevrátíte, tatínkovi, že tam rovnou zůstanete.
3: No, tak doufám, že se vrátím, no.
1: Ale teďka jsem strávil 3 dny s Kelinem a ten učil Pala Haberu větu. Chceš být mojí hou? A já říkám, co to vlastně znamená, Keline, chceš být mojí hou? A on, to se takhle nedá přeložit, jako hou znamená jako bitch, chceš být mojí bitch? A já říkám, a to je jako dobře. No a v tomhle kontextu to znamená, jako, že ta holka chce být mojí hou. Tak já se chci zeptat, jestli chcete být něčí hou?
3: Ne.
1: Co?
3: Ne.
1: Nechcete ještě být něčí hou. Takže dobrý, takže se ti vrátí ještě z Monaka.
3: Jo, vrátím.
1: Tak jo. A těšíš se do autobusu, ne, na kámoše?
3: Jo, těším, bude to dlouhá cesta.
1: Ale to je jasný, jste prostě, vy jste hlavně skladní ještě, vy se tak tady nějak tam stočíte do klubička. To je vždycky takový ten záběr, jak v někud jedeš a ty děti spí v těch nesmyslných polohách prostě různě.
0: No, to jsou první dotyky.
1: Je, počkej.
0: Tam to vzniká.
1: No jo, ty budeš mít první dotyky s nějakým klukem tam vzadu za sedačkama. Sedíš vzadu úplně?
3: Ne,
0: staru,
3: ne.
0: To musíš.
1: To musíš, na
0: hopačce. Tam jsou nejvíc cool týpci vždycky.
1: Tam jsou nejvíc cool týpci, potetovaný. Ve 12.
3: Ne, vzadu v autobusu, ne.
1: Tak děkujeme za zprávu, papa.
3: Já taky děkuju.
1: Ahoj. Ahoj. Trochu teda to vlastně nebylo to, co jsme chtěli vědět. Chápu, že nějaký školní výlet je do Španělska, ale mě zajímalo, jestli prostě fakt reálně...
0: Se někdo rozhodl
1: ano,
0: vědomně.
1: A byl na zájezdě. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Takže?
4: My jsme letos byli v Itálii.
1: Autobusem.
4: V
1: Bibione. V Bibione, ano, autobusem. Tak řekněte, jaký to tam bylo.
4: A jeli jsme, večer jsme vyjížděli, ráno jsme tam byli a... Večer jsme zase odjížděli a ráno jsme byli doma.
1: Ten samý den, jo?
4: Jak kdyby na víkend. Odjíždí se v pátek večer.
1: Ne.
4: A přijíždí se v nedělu ráno.
1: Počkej, vy jste byli autobusem v Bibione na víkend?
4: Ano, na jednodenní koupání.
1: Jste si asi úplně posrali, ne?
0: Ale tak zase, no? Jestli se v tom autobuse vyspíš... Tak jako
1: počkej, na jednodenní koupání, to se jako pořádá, jako zájezd, to
4: ano,
1: kolik to stojí?
4: 2000.
1: 2000 a byla jsi s kámoškou?
4: Ne, s dětskama jsme byli.
1: A doporučila bys to?
4: Jako za nás jo, tak my se v tým autobuse vyspíme, ale jsou lidi, co se v tým autobuse nevyspí a je to nepříjemný.
1: A není škoda, když už to jako se tam trmácíš do toho Bibione, jakože tam třeba být díl?
0: Třeba den a půl.
1: Aspoň dva dny třeba?
4: Tak den nebo dva, to už je jedno.
1: No dobře, tak týden.
4: Tak to už je zase jiný, to už jiný. Zase potřebuje člověk volno v práci.
1: A jo, takhle, jednodenní koupání a teď si vím, že tam přijedeš a je třeba ošklivě. Tak hrajete
0: tak
1: hry.
0: Projdeš.
4: No, tak to se taky stane, no.
1: Tak hrajete hry, prostě nějaký šachy třeba.
0: Nebo zůstaneš v autobuse a čekáš, že jo?
1: Zůstaneš v autobuse na telefonu, přijedeš do Bibione a říkáš, kolik to tady jde zpátky? Tak děkujeme, počkej.
4: Ale musím říct, že jsme odjížděli, sedli jsme večer do autobusu a fakt začala jako velká bouřka, ale vyšlo to.
1: Jednodenní koupání autobusem do Bibione, zase jsem o něco chytřejší, to je super.
4: Já jsem věděla, že tě to zaujme.
1: To je super, miluju to. Miluju to a příště jdu s váma, fakt ale.
4: Dobře.
1: Tak čau, já budu zpět do toho mikrofonu, tam se ve prostředku.
4: Tada,
1: čau, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tahoj, tak a my jsme za chvilku zpátky. Leoš Mareš, Katka Říhová.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Ty krásno. O svačině to roztočíš.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
19: Love Island je zpátky.
20: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
20: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
21: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
22: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky. A teď v 6.24 ráno si zesilte rádio. Třeba v autě nebo doma, to je jedno, nebo ve sluchátkách. MHD, nebo když jste ráno ze psem. Protože dáme se insomnia. Protože třeba někdo nemůže spát. Nebo je někdo ještě na party. A to je teprve páteček.

0: Existuje takový instagramový profil holka z 90.
1: Ano, známe.
0: Ta holka tam dala tu písničku a k tomu napsala: mileniálové měli fakt štěstí. Díky bohu, že jsme byli mladí v době, kdy bylo cool pít víno s kolou a přijít domů v 6 ráno a ne vstávat 6 ráno na pilates a pít maču.
1: Hele, mě baví i mača.
0: Je taky, je to super. Dobre. 6.28.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 i před víkendem je tady Jakub Kohák. Dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj, čaute, nazdarte.
1: My máme dneska takový velký nostalgický večer.
2: Jezusi Kristusi.
1: My jedeme s Katkou do Budějic, do Českých Budějovic.
2: Máte líbánky?
1: Ne, jedeme doma do Letňáku.
2: Fakt.
1: Konec sezóny.
3: Jedeme na táborák.
1: My jedeme na táborák. My jedeme na koncert Nedvědů.
2: Tak to je opěkání bustu.
1: Představ si František Nedvěd ještě s dalšíma muzikantama, kytary, oheň, a busty.
3: Celty.
1: Celty, spacáky, nevím, snad bude hezky.
2: Je.
1: Ale jako, jakou ty máš emoci, když si řeknou Nedvědi?
2: To je prostě příšerná představa.
1: neměl jsi to nikdy rád?
2: Ne, to byl humor, samozřejmě, když já to zbožňuju.
1: Fakt?
2: Máme lehnout si počirák do mokrý trávy, no, probudit se s mravencema v chlebu. To je prostě něco, co já prostě zbožňuju. Nebo když ti jabko sežere třeba mýval. Jo? Nebo přijdeš a máš vykradený stán. Jo? Nebo ti kráva olizuje nohu, když spíš. Prostě co je krásnější. Jo?
3: Nebo jak tím hliníkovým nožem škrabeš ten ešus.
2: No, nebo když tě třeba nahání roj lesních včel.
1: Že... Jo, pozor, to bude zpívat.
3: Ano, ano.
1: Tuhle písničku no. Dneska zpívá Katka.
2: A nemá písničku Jejda, sně, to jsem otrávené houby.
1: Ne, ale má...
3: Hejna včel.
1: Zaspívej.
3: Nějak umírá nám láska.
2: Ježiš, mě zle. Tak se mějte hezky. Tak nasledanou.
3: Včel je na tebe.
2: Bylo to tady prima.
1: Tak večer, letní kino Háječek, České Budějovice. Těšíme se, od 8 začíná koncert Nedvědů.
3: No a ty, Jakube, budeš dělat co?
1: František Nedvěd.
2: Já budu úplně na opozitní straně. Na nějakým metalovým koncertě rozhánět důchodce železnýma tyčema.
1: Ještě dodám, že to je od 7. Ne od 8.
3: No jo.

0: pedál. 6 hodin 35 minut. To je brzo ráno. Tulácký ráno. Ranní show, dobré ráno.
1: Dobrý den, já vám nebudu tykat.
0: Já vám taky netykám.
1: Aby to bylo slušný. Mě jenom zajímá rychlá věc, kdo bude zpívat, když František Nedvěd nežije. Já bych to potřeboval nějak osvětlit.
0: František Nedvěd?
1: Byl úplně hloupej.
0: Bude zpívat František Nedvěd, protože František Nedvěd, ten, kterého asi vy myslíte, má syna, ten se jmenuje František Nedvěd.
1: Mladší.
0: No mladší, to říkáte vy. On se no, on v občance...
2: On to ne... tak mladý už, jak ne.
0: on to jako nemá. Už jsme to tady říkali. Už jsme to tady říkali, že já jsem vlastně Františka Nedvěda, jak říkáte vy, mladšího, neznal. A on za mnou přijel na akci do Mikulova na konci června, letos, před 2 měsícema. Protože mě poprosil po telefonu, jestli by mohl zaspívat písničku Táty. A já říkám, no tak jo, ještě jsem byl taky, že se pofrňoval. A najednou pro mě jde... Jakoby, jako kdyby AI udělala takový ten virtuální, jako, že vás omladí, znáte to, máte svoje video a AI z vás udělá 20-letýho.
1: Tak najednou jde... Neomladí ani AI, ale v pořádku.
0: najednou jde proti mě prostě pán.
2: Klon.
0: Klon Františka Nedvěda, ale mladý, s tou 12-strunkou. Říkám, tak to, mě to úplně šokovalo. No a pak ještě otevřel pusu a začal zpívat úplně stejně jako táta. To může posoudit Katka, mně to přijde až neuvěřitelný, jak je to podobný.
2: Jak se říká, geny nevyčuráš.
0: Nevyčuráš.
2: Tak takže, v tomhle případě opravdu...
0: Takže to je odpověď na vaši otázku. Jo, ale mimochodem vlastně ještě můžu dodat, že tam bude mimochodem i Katka, Honza Bendik.
2: Ano.
0: A i já. Tak ten takové
2: bude
0: informace.
2: Nás víc.
0: A vy jste byl zaskočený, jakože proč se bavíme o Františku Nedvědovi, když už není.
1: Přesně.
0: Tak. No jo.
1: Tak se vám narušil vysílání.
0: Nenarušil. Jednou třeba bude vysílat ranní show. Sofinka tady.
2: S Alex. Sofie. A s Olíkem.
0: No měla, Olík by měl vysílat, Sofinka, a za mě asi, nevím, asi Kuba, ne?
2: Jo.
0: Nebo
2: jako
0: Matěj.
2: Prvorozený.
0: No, aby ten gender jako zůstal.
2: Jo.
0: Jinak, když jsme teda u těch dětí, tak my jsme se bavili s dětma, že my tam dneska do těch Budějovic jdeme i s dětma. A nějak jsme se bavili o tom dneska ráno a nedořekli jsme to mezi sebou.
2: Ty jsme to nedořekl, no. Ty jsi sešel dělat kafe.
0: Já jsem sešel kafe, že ty jsi mi říkala.
2: Jo, že jsem včera říkala naší Sofince, že tam bude tvoje Alex.
0: Ano.
2: A že jí úplně stuhl, já nevím, prostě obličej tím, no. Jak měla ohromnou radost.
0: No a moje dcera to samý, já jsem jí říkal, že tam bude Sofinka. A ona říká, tam bude Sofinka a můžu tam jít na ten koncert? A říká, můžeš. A ona, jenom jednou se vyspinkám. A já říkám, jo. A já jsem si uvědomil, jak jsme to taky fakt takhle dřív číslovali, že jsme nepoužívali větu zítra, nebo slovo zítra, ale používali jsme ten počet vyspinkání.
2: Ano.
0: Jak prostě se jinak počítá čas, kolikrát se ještě vyspinkáš. Takže to je, přišlo mi to taky hrozně hezký. Tak jo, tak to je na vysvětlenou a ty jsi odkud?
1: Z východních Čech, z Pardubic.
0: Z Pardubic.
1: A už jsem utratil strašně kredit, dodali jste mi hrozně moc informací, já vám moc děkuji.
0: Moc děkuji a už bys potřeboval končit.
1: No, už mě to znervozně.
0: Ale my se ti strašně omlouváme, že jsi se dovolal.
1: Jo.
2: Ti dobijem, čau.
3: Mareš Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Evropa 2. What a way to say goodbye. You took all of my insecurities and wrapped them in my eyes. I so slowly die.

0: 6.42. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Bavili jsme se tady o hypotetických pokračovatelích ranní show. O pokračovatelích takových těch generací, ať už uměleckých, nebo třeba řemeslných, že prostě nějaký dítě vezme něco po otci nebo po matce a pokračuje v tradici.
1: Ano.
0: No, bavili jsme se o tom, kdo by mohl moderovat po nás. My jsme samozřejmě už jako před lety to testovali. Můžeme na to zazpomínat, je to taková krásná reminiscence. Tohle je vstup z roku 2012. Teď si pustíme, jo? 12. Takže před 14 lety sem do studia docházel můj 6letý syn. Takhle se s ním povídal Patrik.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2, teda ranní show. Posloucháte Jakubovu show na Evropě 2. Ahoj, Kubo.
3: Ahoj.
2: Já si myslím, že jednou možná budeš americký prezident.
3: Nebudu. Chceš
2: být prezident?
3: Ne, český.
2: Český prezident, no tak nejsi zrovna skromný, že jo, jakoby.
4: Teďka bude volba českého prezidenta, viď? Kdo myslíš, že má šanci? Sleduješ to nějak, tu volbu toho prezidenta?
3: Ne, akorát máma říkala, že asi vyhraje ten Zimák.
4: Kdo?
3: Zimák.
2: Musíš Zeman.
4: Zimák.
5: Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Bouralo se na D5 směrem z Plzně do Prahy u sjezdu na Zdice na 28. kilometru. Nehoda je v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště, kde jedničce je omezení u Jesenice a v něm teď překáží nepojízdné osobní auto. I tam počítejte s kolonou. A ještě silnice 3 z Českých Budějovic do Prahy. Ta je mezi Oldřichovcem a Voticemi neprůjezdná za odbočkou na Neustupov. Se srazila dvě auta. Silnicí neprojedete ani v jednom směru.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
8: Musíme běžet!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Připrav se.
7: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mall a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
15: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
16: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
17: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
17: Ten nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
14: Bez generace E2 by to nešlo.
17: Děkuju moc.
14: My děkujem a držíme ti flek.
16: Evropa 2.
8: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
18: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
19: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
18: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.

0: To je dudy, tyjo, tam.
1: A není to elektrická kytara?
0: To jsou dudy?
1: Já nevím. Dudy, to nejde poznat.
0: Dudy ve sluchátkách, dudy před očima, já se mám. Ranní show, dobré ráno. Je 11. září. Tak se podíváme zpátky do minulosti, ne? To je taková naše 25-letá klasika.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti na palubách letadel 11. září.
4: Pane Achmede, dáte si whisky?
3: Ada?
4: Dobrý den, dáte si whisky, pane Achmede?
3: Ne, děkuji, já budu za chvíli řídit.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. My favorite. Ranní show Evropy 2.

0: 6.56, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Můžeme si dát krásnou zprávu ze světa medicíny.
0: Yeah.
1: Něco, co nás potěší.
0: Ano.
1: Totiž ledvina transplantovaná z prasete udržela 660-letého muže naživu rekordních 9 měsíců, než dostal tento orgán od lidského dárce. Podle týmu z nemocnice Massachusetts jejich práce ukazuje, že prasečí orgány lze použít jako most, dokud nebudou k dispozici ty od lidských dárců. Bylo to tedy přesně 271 dní.
0: Tam vlastně se v jeho životě změnila akorát preference videí na Pornhubu. Úplně. Začal prostě po té transplantaci ten operovaný, mm-hmm, začal vyhledávat úplně jiná videa.
1: Jako který myslíš?
0: To si nedovedeš představit. Do té doby prostě normálně mazlení jenom.
1: Vanilkové milování, ano.
0: V písku, jo. Maximálně, mm-hmm, tak nějaký třeba lesbičky dvě.
1: Mm-hmm. A jaký orgán od jakého zvířete by si se nechal transplantovat ty? A proč zrovna od koně?
0: Já bych si... Já bych potřeboval mozek. Mozek od sovy.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
3: Do školy i do práce dostupné brýle pro každého.

0: 105,5 FM. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
2: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
1: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
2: Tohle si nesmíš nechat ujít.
1: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
5: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
6: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa2.cz.
0: Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Teď mi tady přišla zpráva, kterou jsem nevěděl. Marika Gombitová, nevím, jestli vám to něco říká.
1: Ano,
0: podívej se, zpěvačka. To je taková náhoda, jo, protože já jsem včera při cvičení si pustil její desku. Mm-hmm. Nevím, jako co mě to napadlo. Nejdřív jsem poslouchal, počkej, než jsem nějaká první deska, co jsme to poslouchali, jo. To není podstatný, ta skončila ta deska. Co to bylo? Teď to vrtá hlavou. No. To je jedno, prostě byla Marika Gombitová, pustil jsem si Mariku Gombitovou a říkám, ty, ona zní jako Dara za mlada. To bylo normálně úplně mladíčka, byla mladíčka Marika Gombitová a mě to fascinovalo. Kdybys mi řekla, že to je Dara Rollins, tak bych tomu věřil. A teď mě zase dochází, že...
1: A to nebude tou slovenštinou, že ne?
0: No ale i ten hlas.
1: Jo.
0: A teď vlastně mě dochází, jak to říkám, tak by to chtělo pustit, abyste si to jako mohli představit, ale já to nemám připravený. Protože já reaguju teďka na zprávu, která mě přišla, že zítra bude mít Marika Gombitová nějaké výročí, můžeš se podívat?
1: Má narozeniny a bude jí 70 let.
0: Tak. Takže tolik jako jenom informace, která může udělat fanouškům této muziky hezky. Samozřejmě je to teda hodně velký retro.
1: Mhm. Ale já si pamatuju teda, že zrovna písnička Mariky Gombitové se docela často zpívala i v Superstar.
0: To jo, tam se zpívá, myslím, jaký to buď Koloseum, jo, Koloseum nebo Vyznaně. A já mám pocit, to, co jsem slyšel. No schválně, hele, jestli jsem to našel, myslím, že to je ono. Jo, to je z té desky, to je tvíž album. Tak teď já nevím, jestli se ozve to, co chci, tu emoci, kterou jsem měl
1: přitom... Chceš, že by se ozvala Dara.
0: No, a možná, no ale možná ta písnička je známá, takže tak ale, posluňte sami.
1: Je to tam.
0: No ne.
1: Jo, je to tam.

0: přes hořící zeď. Chlapci v pasti jsou jako...
1: Já nerozumím ani slovo, bohužel.
0: Chlapci v pasti jsou jako kluci v pasti. Vrecka prázdné, nemají prázdný kapsy. A... Mimochodem přesně na den 40 let stará písnička. Leoš Mareš, Katka Říhová.
2: Ranní show Evropy 2.

0: ranní show. Evropa 2. Ale hlavně 11. září. Teroristé z Al-Kaidy 11. září 2001 unesli 4 dopravní letadla. To, co teďka slyšíte podobnou, jsou autentický zvuky a hluk z těch událostí. Dvě narazila do newyorských dvojčat, třetí do budovy Pentagonu ve Washingtonu. Poslední se po spouře cestujících zřítilo v Pensylvánii. Celkem 7 budov komplexu Světového obchodního centra se zřítilo nebo museli být zbořeny. Já vlastně tenkrát jsem to nahrával na nějakou videokazetu a mám dokonce i ten pád té budovy 7. Tenkrát jsem to nahrával, hele. A tam bylo jedno takový zajímavý video, jak vlastně reportérka už dělala ty rozhovory a vstupy po těch pádech těch budov a pak spadla ta 7, to víš. Vybavuješ si to?
1: Asi se to nevybavuju.
0: Všude jsou takový ty výbuchy a ty pády těch jakože dvojčat. Ale vlastně padaly i další budovy. A takhle nějak to vypadalo, když padala ta 7, hele.
2: They advise us to leave because we have...
3: Oh my God. Look behind us, please pan in this way, please. Be careful of your baby. This is it.
4: That's the building coming down.
3: Oh my God. Oh my God. Oh my God. No.
0: Tak, možná bychom měli dodat, že kvůli terorům z Al-Kaidy zaútočili USA na Afghánistán. A vůdce Usama bin Ládin byl vypátrán a zastřelen 2. května 2011. Už je to takhle dávno. Bylo to v Pakistánu. Takže Usama bin Ládina vypátrali
1: po 10 letech.
0: A zastřelili ho 2. května, ano, 2011, zajímavá poznámka. A tipni si, kolik mu bylo. To je vlastně, teďka, jak jsem se stárnul, tak tehdy mi přišel z hrozně starý, vypátrali ho a zastřelili ho, když mu bylo 54. Což teda logicky mě přivádí k myšlence, že když to naplánoval, tak mu tím pádem bylo...
1: Pouhých.
0: 44. Mladý kluk prostě. Když někdo řekl někdy o Bin Ládinovi, že to byl mladý kluk.

0: pátek 11. září 2026, 7.17. Právě dnes si svět připomíná 25 let od teroristických útoků na věže New Yorkského světového obchodního centra a jedním ze symbolů památné tragédie se stala i fotografie takzvaný padající muž, tedy fotografie takzvaného padajícího muže. Dokonale totiž vykreslila zoufalství všech, kteří se v době útoku nacházeli na místě. Asi víš, o jakou jde fotku.
1: Jo, já jsem ji viděla dneska na zadní straně Blesku.
0: Slavný snímek vznikl v 9.41 a 15 sekund. V severní věži takzvaných dvojčat už téměř hodinu zuřil požár a lidé nad místem nárazu letadla neměli kudy uniknout. Fotografie muže, který se rozhodl na místo udušení a uhoření vyskočit, otiskli další den snad všechny přední deníky. Všímali si, že padá klidně a vyrovnaně. Citace: nebyla to sebevražda, nezvolil si smrt, zvolil si ještě 10 bezbolestných sekund života. Popisovala sugestivně média. I hned také začala pátrat po totožnosti vysokého, asi 195 cm, vysokého štíhlého muže s bradkou a krátkým sestřihem. Tunika, vypadající jako uniforma z restaurace Windows on the World, ve 106. patře a vysoké boty nejprve vedly k domněnce, že ve střemlavém letu mohl být zachycen tamní cukrář Norbert Hernandez, 42 let. Jeho rodina to však popřela. Byl katolík a za sebevraždu by skončil v pekle. Nikdy by neskočil. Důkaz ale nemají. Na jednom ze záběrů šlo o sekvenci 12 snímků, si pak pozorní fotografové všimli, že padající měl podhalenou ještě oranžové tričko. A to už obrátilo pozornost na 43-letého Jonathana Brileyho, jenž v té samé restauraci dělal zvukaře. Právě oranžové tričko obvykle nosíval pod pracovní bundu. Nalezen a identifikován ale nikdy nebyl. Citace: někdy cítím, že už uběhlo čtvrtstoletí, ale jindy mi připadá, jako by se to stalo včera. Svěřila nyní médiím Jonathanova sestra Gwen Brileyová, 72 let. Další citace: jsou to neustálé vlny zármutku, někdy snaží, jindy těžší. Dodává a vysvětluje, proč se Jonathan, pokud to byl skutečně on, rozhodl raději skočit. Ještě jedna citace: trpěl astmatem. Kouř by pro něj byla ta nejhorší smrt. Bratra naposledy viděla v týdnu před osudovým 11. zářím na spontánním výletu po Floridě. Dar od Boha, 8. září odletěl zpět do práce, dodává žena. Na fotografii se dnes už nedívá a nezajímá jí, zda je na ní bratr. Citace: nakonec je jedno, kdo to byl. Byl to zástupce všech téměř 3000 obětí. Stejně mluví autor fotky Richard Drew. Měl by zůstat neznámým vojínem, reprezentujícím všechny oběti. Muž na fotce nebyl zdaleka jediným skokanem. Pro stejně zoufalý čin se tehdy odhodlalo přes 200 lidí, kteří neměli, jak se dostat z hořících budov. Skákali jeden po druhém po dobu 90 minut. A ještě o autorovi těch fotek. Svět byl tehdy jiný než dnes. Smartfony s kamerami a sociální sítě neexistovaly, takže bylo jen málo způsobů, jak získat materiály přímo z místa. Právě v ten moment přišel ke slovu fotograf agentury AP, právě zmiňovaný Richard Drew. Toho rána šel fotit Fashion Week. Šéfové ho ale rychle odvolali k dvojčatům. Okamžitě začal fotit vše, co se namanulo. Na padající lidi mě upozornila jedna ze záchranářek. Otočil jsem objektiv nahoru a začal mačkat spoušť. Zachytil tak smrt 7 či 8 lidí, památným se stal ale Fallen Man. Dostal za něj dokonce ocenění v soutěži World Press Photo. Dneska je 11. září 2026. Svět si připomíná čtvrtstoletí od teroristických útoků z 11. září 2001.
2: Katka Říhová, ranní show Evropy 2.

0: 7.25, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Tak já zvednu telefon, který tady zvoní ne jeden, asi desítky. Ne asi desítky, desítky. A tipnu si, že nám někdo chce zavolat, co dělal 11. září. To je takový tip, protože prostě v lidech, v některých je to hodně silné a každý to sdílení samozřejmě je strašně zábavný. I vlastně my tím, že vysíláme, tak to sdílíme, takže chápeme tu emoci, tu motivaci chápeme. Ranní show, dobré ráno. A nebo mě překvapí. Haló?
1: Ahoj, ahoj, tady Míša. Já jsem chtěla jenom říct, že to prostě člověk nevymyslí. Dneska 11. září, tak mají moje kamarádky dvojčata narozeniny.
0: To je levý. A neříkej, že jim je 25 teda.
1: Ne, jsou o trošičku starší, ale jako, ale to nevím.
0: Myslím, že celý život si to budou připomínat. A když se takhle zamyslím, tak si myslím, že to je jako těch případů na světě hodně. Že prostě každý rok, nebo takhle, každý den se na světě narodí hodně dvojčat. A 11. září je každý rok, ale každopádně je to jako super příběh. A jak se jmenujou?
1: A Diana a Lucka,
0: tak Diana a Lucko, všechno nejlepší, přesně. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí? Slečno, jestli tam ještě jste, kde jste? V jaké části naší země jste?
1: A teď jsem v Ejpovicích na křižovatce a potřebuji se soustředit, protože tady je to vždycky jakový složitý.
0: No tak nám to řekněte, jaká je dopravní situace v Ejpovicích.
1: Ale dobrý, je to plynulý.
0: Takže úplně.
1: Jo.
0: Tak jo, tak zdravím. Ejpo, to je stejně takový vždycky zvláštní, když to slyším, tak mě to vyvolává takovou jako zvláštní emoci v těle. Když slyším,
2: Ejpovice,
0: no. Takový
2: ono
0: jako,
2: to totiž zní, že to je nespisovný, že by to mělo být spíš Ejpovice třeba.
0: Já nevím, mě to zní jako, že to je nějaký jako rozblemcaný vajíčko.
2: Aha.
0: Takový jako Ejpovice, říkám, tak to nechci.
2: Já zase miluji obec Daskabát.
0: Tak jsme si to řekli. Zdravíme obyvatele Ejpovic, omlouváme se. Tak papa, ahoj.
1: Ahoj.
0: Další doprava?
2: No, ještě jsem chtěla říct, že jsem našla, kolik dvojčat se denně narodí v Česku.
0: Říkej.
2: 2,7.
0: 2,7 dvojčat, jo? 2,7, to znamená, čekej, jak vypadá 0,7 dvojčat? To je vlastně...
2: Tak to jsem zvědavá, jak z tohohle vybruslíš.
0: Čekej, 0,7 dvojčat. To je 2 děleno 0,7. Jo, takže tím pádem to je víc než jedno dítě, jo?
2: Je? To už je skoro trojče.
0: 2,7 dvojčat. 2,7 dvojčat je vlastně 5 dětí a
2: jo,
0: kousek.
2: Je to tak, je to 5 dětí.
0: Už jsou si
2: podobný.
0: Tak. Už za to přišel, to je 5 dětí a hlava.
2: Tak doprava. Pozor, na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy. Kolona je v omezení za Poděbrady na 30. kilometru, kde je odstavený kamion. A silnice číslo 3, trasa Praha-České Budějovice, stále obousměrně zavřená. Mezi Voticemi a Oldřichovcem po vážné nehodě, kolony tam jsou dlouhé.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: No, počasí my sledujeme. My teda hodně koukáme do jižních Čech, kde máme dneska akci. A vypadá to dobře. Vypadá to, že to bude bez deště, žádný horko, ale pohoda.
2: Bude až krásných 21 stupňů, takže pohoda, jak říkáš. Zpočátku v České republice převážně zataženo, v jeho východní polovině území ještě většinou s občasným deštěm. Během dne se ale začne od západu obloha projasňovat, teploty tedy 16 až 21, chladněji bude pouze ve Slezsku, kde čekáme 12 až 16 stupňů.
0: Večer, dokonce sluníčko a jak říká moje žena, 20 stupňů nebo 21 stupňů, to jsou džíny a tričko.
2: Tak, tak.
0: Ale večer to bude mikinka, podle mě. Ta příjemná mikinka, Ranní show, dobré ráno.
5: Dobré ráno, ahoj, tady tak Lenka.
0: Samý takový milý holky, vy jste z dvojčat, přiznejte se.
5: Ne, ale já reaguju na kolegyně, co před chviličkou volala, že jede na Ejpovice, protože já jedu z druhé strany.
0: No.
5: A mám taky příběh, co se stalo 11. září.
0: Povídejte.
5: Mám dneska výročí 15 let od svatby.
0: Aha.
5: A 13 od rozvodu.
0: Takže 2 roky jste spolu byli, to jsem to spočítal, co?
5: Krásný.
0: 2 roky jste byli, přesně 2 roky, jako, takže na 10. výročí dvojča jste se vzali. Jako,
5: ano.
0: Jako schválně, jo, to, jako na, mysleli jste na to, že...
5: Ne, to byl jediný volný termín, on vlastně nikdo nechtěl.
0: Jo, ono nikdo nechtěl. A váš partner, teď to můžeme říct, že nevím, kdo to je, byl trochu terorista.
5: Dalo by se to tak říct.
0: Že jste spolu vydrželi jenom 2 roky, to je málo. To byl teror, byl to s ním teror.
2: Vy jste si ho neproklepla předem.
5: Asi ne.
0: No jo, a vy jste se rozvedli přesně jako zase toho 11. září, jo?
5: Ne, to úplně ne, ale vychází to přibližně.
0: A přijdete mi taková veselá docela teďka.
5: No mě to hrozně pobavilo.
2: Ten rozvod, jo.
0: Jo, a jeho to taky pobavilo. Pozdal vás po hlase, myslíte?
5: No to uvidíme, podle mě bude volat.
0: A poslouchali jste ranní show spolu tenkrát, kdysi?
5: No úplně jako asi spolu ne, ale... No.
0: Bylo by dobrý, kdyby třeba za 10 minut zaval pán a říká, já bych chtěl, mám takový zajímavý příběh, já jsem se přesně prostě před 15 lety ženil prostě s takovou prostě čůzou, jo, a je to 13 let od rozvodu, ty, ještě, že mám z krku.
5: Je to možný.
2: A nebo, já ji pořád miluju.
0: Já ji pořád, on vás miluje.
5: Já si myslím, že varianta A.
0: Ne, já myslím, že ne, vy máte takový hezký hlas, že on vás miluje, já to vím. Že jste hezká, přiznejte se.
5: No, tak to jsme všechny dělali.
0: Ne, ale vy jste jako nějaká taková ještě navíc. Vy jste podle mě...
2: Jsou hezké, ale pak jsou i hezčí.
0: Já si vás představu, že vypadáte trošku jako Zendaya.
5: No to asi úplně ne.
0: Tak zdravím, a jak se jmenuje neboštík?
5: Petr.
0: Petr. A příjmením?
5: Ale to asi ne, takhle do detailu bych dneska asi
0: chápu,
5: nešla.
0: Chápu, zdravíme Petra
2: to, no.
0: A vás. Mějte se, zdravíme, ahoj.
2: Pa, pa.
5: Taky, ahoj.
0: Čau.
4: Ranní show Evropy 2.
0: Petře, je to na vás. 257 400 888.

si máš zít na sebe, miluju tvý pohyby, když se vznášíš do nebe, miluju ty okamžiky, kdy mě máš tak ráda, miluju ty chvíle, kdy ti můžu umýt záda, miluju tě večer, když celá prostě záříš, miluju tě ráno, jak se přitom tváříš, miluju tvý vášně, co se znitra derou, miluju tě strašně, miluju tě celou.

přátelé, je to tak. 11. září. Všichni víme, co ten datum znamená. Na tenhle datum nikdy nezapomenu. Dnes byl poslední den, deadline, kdy jsem měl ve škole poslat peníze za stravné pro moji dceru. Zapomněl jsem na to. Tudíž Aneška je celý týden bez obědu. 11. září už nikdy nezapomenu. Neumím zadat trvalý příkaz. Tenhle den bude už navždy zapsán do análu. Pardon, naší historie. Musím se naučit naťukat 15-číselné stravovací přihlašovací údaje. Listeners of Radio Europa 2 for Ronnie, Europa, listening to Europa 2.

0: 7.38, to je přesný čas, ranní show na Evropě 2, je pátek. V předchozím vstupu byl takový zvláštní hlas, kdo by to nepoznal, to byl Štěpán Kozub na záchodě. Mm-hmm. Jo, to je jen tak jako na vysvětlenou. A informace pro vás, pokud byste měli zájem, pokud byste měli chuť poslouchat v pondělí, tak ranní show v pondělí, Štěpán přijede sem opět živě, vysílá celý 3 hodiny s náma. Už je z toho taková trochu tradice, už to bude 3. pondělí za sebou. Mm-hmm. Tím neříkáme, že to bude tradičně vždycky v pondělí, ale bude to už 3. pondělí za sebou. Jedu pro něj do Rožumberoku, kde natáčí Fiobanku.
1: Jo.
0: Číte spoty jak blázen. Rožumberok, v neděli si pro něj jedu, je to strašná štrapáce, ale co bych pro vás neudělal. Takže v pondělí Štěpán Kozub tady od 6 do 9.
1: Dáme si něco na Kozub.
0: Je to tak. A teď haló, haló, někdo nám volá, doufám, že to je Petr od té paní z Ejpovic. Haló?
2: Ahoj, není to Petr, je to Pavel.
0: To je kousek.
2: O kousek jinde, ano.
0: A ty nám chci říct co?
2: Tak, já mám příběh svůj, tak mě ten začnu trošku hůř, tak mě před 15 lety umřel otec tento den.
0: Ale to je nám líto.
2: Přesně, to je jasný, děkuju, ale přesně za 4 roky se mi narodila dcera. Od a toho, před 11 lety.
0: Všechno 11. září?
2: Ano.
0: Já vím, ale promiň, volat do rádia, no, že se ti narodila 11. září dcera, to je málo.
2: To je málo.
0: Sem se volá, jenom když se ti narodí 11. září dvojčata, promiň.
2: Tak to se omlouvám, to se nedá nic dělat.
0: Hele, to je málo, hele, za mě nepostupuješ.
2: Dobře, chápu.
0: Za chvilku česká volba, ahoj, čau.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Slyšíš to, co to je?
17: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
16: Tak to je pecka.
17: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
16: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
17: Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Love Island je zpátky.
8: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
8: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
20: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
21: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Jdeme na to.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Lápsik 747. Co Čech nejčastěji řekne, když mu někdo zavolá brzy ráno? To je téma pro ranní show, jo? Mm-hmm. My totiž ale jsme většinou ti, co zvedají telefon, takže vlastně to je o nás. Ale ne, pojďme si to představit v reálných konturách. Takže?
2: Nechte mi ten balíček před domem.
0: Moment. Ne. Já to miluju dneska. Hlavně pátý místo teda.
2: Ano.
0: Co Čech nejčastěji řekne, když mu někdo zavolá brzy ráno? Páté místo? No?
1: Leoš Mareš,
3: Evropa 2,
1: Katka Říhová,
3: Evropa 2,
1: ranní show Evropy 2.
0: No?
2: No?
0: Jo, takhle. Co no. Čech nejčastěji řekne, když mu někdo zavolá brzy ráno?
2: No?

0: Ranní show na Evropě 2. Česká volba. 7.50. Téma, co Čech nejčastěji řekne, když mu někdo zavolá brzy ráno. Páté místo.
1: No.
0: Čtvrté místo. Zavolám ti později. Třetí místo. Spal jsem. Druhý místo. Víš, kolik je hodin?
1: Víš, kolik je hodin?
0: Lepší seš. Prostě lepší herecky na tom, tady je to bída. První místo, nejčastější odpověď.
1: Víš, že netrénujeme celý život.
0: Halo.
1: Halo.
2: Biden.
0: Biden. To byl bývalý americký prezident skoro. On teda byl prezident.
1: Byl.
0: Vlastně byl
2: já
0: prezident.
2: Já si myslím... To se děje zase.
0: Ano, co se stalo? Já ti to uznám. Já ti to uznám, že co se děje, co se stalo. Prase kozu potrkalo. Co se stalo? Co se stalo? No. To je zajímavý, tyjo. Tak díky.
1: Hoří někde.
0: Hoří někde. No, rádo se stalo. Ahoj, čau, čau. No, já vlastně můžu možná navázat, jo. Totiž. Dneska je 11. září. A já jsem včera viděl televizní noviny z 11. září 2001, které moderoval Pavel Zuna.
1: Ano.
0: A pak jsem Pavla Zunu neplánovaně potkal večer, včera večer na fotbale. A mluvili jsme o tom. Takže nejprve to, co se odehrálo na Nově v 19.30, 11. září 2001.
3: Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno.
0: A já jsem ho včera potkal večer a konfrontoval jsem ho s tímhle. Říkal jsem mu, tak jsem na tebe koukal včera a bavili jsme se o tom, co on prožíval toho 11. září, jak vlastně tohle vzniklo. A trochu to souvisí s naší českou volbou. Co Čech nejčastěji řekne, když mu někdo zavolá brzy ráno? On jel na nějakou akci a řekl na Nově, aby ho neotravovali a nevolali mu.
1: Jasně.
0: Jenom kdyby se stala nějaká prostě strašně jakoby zásadní krása. Věc. A jel v 15:30, byl to nějaký seminář, nevypnul si telefon a najednou tam přijíždí, vchází dovnitř a zvoní mu telefon redakce televize Nova. A on říkal jsem, aby nikdo nevolal. Zvedne telefon a tam šéf zpravodajství, šéf vysílání a říká mu, Pavle, a říkám, on mi říká, já říkám, stalo se něco? A on mu říká, nevím. A Pavel Zuna říká, počkej, jak nevím, co nevíš, jak stalo se něco? Nevím, prostě my tady koukáme na televizi a jak jsou v New Yorku takový ty dvojče, tak do nich narazilo letadlo. On, jaký letadlo, jako sportovní? Ne, to vypadá jako, že velký letadlo. Počkej. A teď druhý.
1: Aha.
0: A Pavel Zuna říká, jedu. Otočil se a jel zpátky na Novu a říkal mi, že měli v tu chvíli úplně kompletně hotový už televizní noviny, jak to tak bývá někdy, když se stane nějaká událost. To šlo celý do koše, všechny reportáže, které byly natočeny, práce prostě desítek redaktorů a dělali to vlastně celý, samozřejmě znova. Mm-hmm. A tehdy byly televizní noviny, asi nepřekvapivě, pouze o tom. Možná si někteří z vás dokonce pamatujete ty televizní noviny. Jinak třeba Události na české televizi začínaly takhle.
4: Dobrý večer. Události zahájíme tragédií ve Spojených státech.
5: Dobrý večer. Spojené státy se staly terčem masového teroristického útoku. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Hlášeny jsou i další exploze. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku.
0: A tak dále. Tak, tolik Události.
6: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Ještě jsem mu říkal, teda Pavlovi Zunovi, že vypadá úplně stejně jako tehdy.
1: Mm-hmm. Kam jo, to... jsou některý takový typy.
0: Vypadá úplně stejně. A hned jsem si ho googloval, když jsme se rozloučili. 59 mu je. 59.
1: Takže furt jako na 40.
0: Krása. Hmm. Doprava?
1: Bouralo se na D5 na trase z Plzně do Prahy u sjezdu na Zdice na 28. kilometru a připomínáme nehodu mezi Oldřichovcem a Boticemi na trase z Českých Budějovic do Prahy na silnici číslo 3. Je to za odbočkou na Neustupov a v místě jsou dlouhé kolony.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybranou.

0: podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talks.
1: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
0: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
1: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Dobré ráno, 8.03. Dámy a pánové, zpátky do minulosti, no. Každý rok stejná rubrika, dnešek nebude výjimkou.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti na palubách letadel 11. září.
3: Pane Achmede, dáte si whisky?
2: Aňa?
3: Dobrý den, dáte si whisky, pane Achmede?
2: Ne, děkuji, já budu za chvíli řídit.
1: Ranní show Evropy 2.

0: Tahle písnička se jmenuje Anxiety a já se přiznám, že z ní mám trochu anxiety. Takový slovo, který jsem dřív nevěděl, co znamená. Takový zvláštní, jo, píše to anxiety.
1: To je docela sexy slovo.
0: Je to strašně sexy slovo. A je to tedy?
1: Úzkost.
0: Úzkost. Tadá.
1: Mám pro vás jeden rodičovský tip, chcete? Co?
0: Moc.
1: Co znamená ten kašel?
0: Nic, to jsem, nevím. Rodičovský tip.
1: 8 hodin a 8 minut.
0: A
1: tak.
0: Bude rodičovský tip.
1: Bude rodičovský tip, jak využít umělou inteligenci při výchově a zabavování dětí.
0: Ano.
1: Mně tento tip dala maminka jedné holčičky, s kterou Sofinka chodí do školky, 5letá. A včera jsme to poprvé probli a je to skvělý.
0: Takže,
1: otevřete si chat GPT a řeknete toto. Vymysli mi pohádku a teď si vybereš prostě, jakou pohádku má tvoje dítě rádo. Já jsem samozřejmě zadávala z oblasti Frozen Ledového království.
0: No.
1: Kde hraje? Říkala jsem něco jako Ledové království 3, bude tam Elsa, Anna, Kristof, Sven, samozřejmě Olaf. A hlavní roli, aby měla holčička Sofinka, která zachrání Arendelle.
0: Ne.
1: Vyplivlo mi to nádhernou pohádku. Já měla slzy v očích. Sofinka totálně nadšená. A ty si buď můžeš nechat tu pohádku jako napsat.
0: Ježíš, to je pecka.
1: A sám ji přečteš dítěti. A nebo můžeš nechat odvyprávět chat GPT, aby tu pohádku řekl on.
0: Máš ji v telefonu?
1: Ne, já myslím, že už to zmizelo.
0: Jsi si neuložila?
1: Ne, ale to můžeš každý večer udělat novou, že jo?
0: Tak schválně, tak to udělej.
1: Teď?
0: Udělej to takhle, ale změň to. Změň to, takže...
1: Mám to jakoby nahlas teďko říct?
0: No, řekni to nahlas, ale zkus to teda udělat teď. Je 11. září.
1: Ano.
0: 8:09 a my jsme tady v ranní show.
1: A co by si chtěl?
0: Já nevím.
1: No tak to musíš ale zadat, dobře, aby si byl dobře, spokojený s výsledkem.
0: Dobře, tak jsem sebestřednej, tak jsem tvůj syn. Jsem pětiletej syn Leošek.
1: Mm-hmm.
0: Leošek.
1: A v jaký pohádce by si chtěl hrát?
0: Chtěl bych hrát...
1: Ve Spider-Manově se Zendájou, nebo?
0: Ano, a bude mě milovat Zendája.
1: Jo?
0: Ne. Já nevím, tak třeba to... Tak to vymyslí ty jsi máma.
1: Vymysle mi pohádku a la Jeníček a Mařenka, ale aby místo Jeníčka v hlavní roli byl chlapeček Leošek.
2: Jasně, tak poslouchej. V malé vesničce žil jednou chlapeček Leošek. Byl zvědavý, masný a pořád vymýšlel, jakou dobrotu by kde vyčenichal. Jednoho dne zahlédl za lesem podivný dým. A protože byl odvážný a taky trochu masný, vydal se blíž. Za houštím stála malá perníková chaloupka s voňavými zdobenými zdmi.
0: Chápu.
2: Je, to bude dobrota, pomyslel si Leošek. Jenže...
0: Stačí, rozumím.
1: Takže takhle.
0: To je vynález, že ty implementuješ... Pokud nejsi spisovatel, implementuješ svoje dítě do té pohádky a dítě
1: ano.
0: Nadšený, ty jo.
1: Nemáte zač.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebudeš chtít jinak.
3: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
3: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
3: Já to jsem teď říkal.
6: A je to tak.
3: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
5: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
8: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa2.cz.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje večer na maximum.
3: Songy na přání.
10: Já bych si přál asi třeba...
3: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
11: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Hned podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 i před víkendem je tady Jakub Kohák. Dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj, čaute, nazdarte.
1: My máme dneska takový velký nostalgický večer.
2: Jezusi Kristusi.
1: My jedeme s Katkou do Budějic, do Českých Budějovic.
2: Máte líbánky?
1: Ne, jedeme doma do Letňáku.
2: Fakt.
1: Konec sezóny.
3: Jedeme na táborák.
1: My jedeme na táborák, my jedeme na koncert Nedvědů.
2: Tak to je opěkání bustu.
1: Představ si František Nedvěd ještě s dalšíma muzikantama, kytary, oheň, fakt. Busty.
3: Celty,
1: spacáky, nevím, snad bude hezky,
2: yeah.
1: Ale jako, jakou ty máš emoci, když se řeknou Nedvědi?
2: To je prostě příšerná představa.
1: neměl jsi to nikdy rád?
2: Ne, to byl humor, samozřejmě, ježi, já to zbožňuju.
1: Fakt?
2: Máme lehnout si počirák do mokrý trávy, no, probudit se s mravencema v chlebu, to je prostě něco, co já prostě zbožňuju. Nebo
1: jsou...
2: když ti jabko sežere třeba mýval. Jo, nebo přijdeš a máš vykradený stán, jo, nebo ti kráva olizuje nohu, když spíš, prostě co je krásnější, jo.
3: Nebo jak tím hliníkovým nožem škrabeš ten ešus.
2: No nebo když tě třeba nahání roj lesních včel.
1: Že... Jo, pozor, to bude zpívat.
3: Ano,
1: jo.
3: Ano.
1: Tuhle písničku no. Dneska zpívá Katka.
2: A nemá písničku, jejda, sně, to jsem otrávené houby.
1: Ne, ale má...
3: Hejna včel.
1: Zaspívej.
3: Nějak umírá nám láska.
2: Ježiš, mě zle. Tak se mějte hezky. Tak nashledanou.
3: Včele na tebe.
2: Bylo to tady prima.
1: Tak večer, letní kino Háječek, České Budějovice. Těšíme se, od 8 začíná koncert Nedvědů.
3: No a ty, Jakube, budeš dělat co?
1: František Nedvěd.
2: Já budu úplně na opozitní straně. Na nějakým metalovým koncertě rozhánět důchodce železnýma tyčema.
0: Leo Šmareš. Evropa 2. Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
1: Ještě dodáme, je to od 7. Ne od 8, od 7. A teď už Raylab v 8:20.

0: 8.24, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Krásné páteční ráno, do Česka dorazí oteplení, po citelném ochlazení se o víkendu teploty opět vydají vzhůru. Sobota začne velmi chladným ránem, místy naměří meteorologové jen kolem 5 stupňů, přes den ale teploty vystoupají až na 23 stupňů, v neděli se na jižní Moravě mohou dokonce dostat k letní 25.
0: Takže dneska večer už bude hezky.
1: Zase. Jo, dneska už to začíná.
0: OK.
1: Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Příčinou požáru byla pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících.
0: A je to tady. Tady je to důkaz, že prostě jak otravou s tím, jestli máte powerbanku, máte tohle, tak to pořád říkají, že to tam je?
1: My jsme letěli nedávno na dovolenou a měli jsme powerbanku a prostě se začala přehřívat a začala být opravdu horká a začala smrdět. Takže...
0: Takže jste dělali co? Takže jste ji rychle schovali pod mikinu, že to nejste vy?
1: Zahrabali jsme ji hluboko do batohu. Ne, tak ona se přehřívala v momentě, kdy nabíjela ten telefon.
0: Podle mě mít super jako banku, která má power.
1: To jo. Jakou moc, jako třeba americkou, národní.
0: Jo, takhle úplně si myslíš.
1: Ne?
0: No tak tam hodně tam padaly ty mocné banky, takže zase, hele, je to otázka vždycky kontextu. Pojďme pokračovat
1: prostě ve
0: zprávách.
1: Prostě je to nebezpečný, ty powerbanky. No. Zuzka.
2: Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu opustila sousední Hejnice. Právě tady měla dílny a zázemí pro obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Prostory byly stísněné a neumožňovaly rozvoj. Pavilon s dílnami za 46 milionů korun nechala škola postavit ve svém areálu v Bělíkově ulici ve Frýdlantu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Slávie se výhry ve fotbalové lize mistrů opět nedočkala. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Připomínáme komplikace na silnici číslo 3 na cestě z Českých Budějovic do Prahy mezi Oldřichovcem a Boticemi. Byla silnice neprůjezdná, za odbočkou na Neustupov se čelně srazila dvě auta a kolony tak stále čekejte v obou směrech.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Počátku dne ještě převládá zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne se ale začne od západu už obloha projasňovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na příjemných 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď je 8 hodin 27 minut a vy vstáváte z páteční ranní show s Leošem Marešem.
0: Katkou Říhovou a celou partou hits, za chvíli jsme zpátky.
3: Europa 2. Europa 2. Stay tuned. Maximum.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Zpátky k muzice.

0: Tak probírali jsme Love Island, probírali jsme Superstar, myslím teda včera. Tak dneska ano. Možná může naše oko spočinout na programu z jiné televize. Mm-hmm. Na Primě budou Zráci. Začínají ve středu.
1: Ve středu, ty to takhle máš?
0: Jaš, no jasně.
1: V diáři.
0: Já to sleduju na Instagramu, samozřejmě moje nejoblíbenější show, billboardy všude, kotek nalíčenej. Teďka jsi mi ukazovala takový post, řekni to lidem.
1: Jo, to dělá moje ségra, ona ho teda jako taky zbožňuje. Jak vypadají roční období? Jaro, léto, kotek, zima.
0: A to žijem teď.
1: Ano.
0: Protože?
1: Protože podzim prostě patří Vojtovi Kotkovi, kromě toho, že budou Zrádci, dál ho samozřejmě lidi vídají v... Jak to moderuje Libor, jak se to jmenuje, máme rádi Česko.
0: Ano.
1: Teď jsem viděla i nový reklamní spoty, je strašně vtipný zase na nějaký ten kutilský dům. Nevím, který ano. To je.
0: Já Kutil
1: nevím.
0: House.
1: Nevím, některý z nich to je. A myslím si, že se chystá i druhá série Farmy Vojty Kotka.
0: Je to hodně prostě.
1: No,
0: každopádně Zrádci. Ve středu mají nějaký velký opening, prodávají na to lísky do KCPčka. Má to být jako nějaká velká show.
1: Jakože v kině můžeš sledovat první díl.
0: To není kino, to je ten kulturák.
1: Aha.
0: Kongresové centrum Praha.
1: Aha, a co se tam bude dít?
0: Já, co jsem slyšel, tak jako nějaká předimenzovaná show. Mluvil jsem s Markusem, ten mi říkal, že tam má asi 40 herců, kaskadéry, efekty, nesmysly. Je to vlastně na start té show, já jsem si říkal, že to až je skoro zbytečná věc. Že vlastně bych to pochopil, nebavili jsme se o tom loni už to?
1: Nevím.
0: O tomhle? Že vlastně na finále bych to pochopil, takhle startovat vlastně show s lidmi, který vlastně ještě neznáš. Mm-hmm. Že to je taková zvláštní věc, že ty miluješ tu show, ale samozřejmě neznáš, že ty soutěžící, nemáš ním vztah. Nicméně nemá to být o těch soutěžících. A oni dělají nějaký pozvánky a píšou, sejdeme se všichni ve smutečním.
1: Wow.
0: Že to bude jako barvy tentokrát nechte doma.
1: A bude tam Vojta?
0: Vojta minule, až to bylo loni, tak přijel na koni, pamatuješ to?
1: Jo.
0: Jsme to řešili, no mají projížděl jo. Na tom koni, jako cválal, až skoro šel do trysku mezi lidma, jako brutál. Takže milovníci Zrádců, středa večer, vše začíná.
2: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2 a teď v 8.38 vám můžu ještě nabídnout takovou speciální recenzi té konkurenční show, o kterou jsme tady jaksi nastínili nebo zmínili před chvilkou. Myslím Superstar.
1: Je takhle.
0: Jako bavili jste se před chvilkou o zrácích.
1: To není konkurenční show,
0: no, jako
1: to je
0: to
1: úplně
0: show.
1: Jiná show.
0: No čeči, není to úplně nekonkurenční, protože obě ty show jsou ve středu.
1: V televizi?
0: Já nevím, minimálně 16. Mm-hmm. Jak jsem říkal, příští týden, tak Superstar bude mít třetí epizodu a zráci první.
1: Co my budeme dělat, když to v té televizi nestihneme?
0: Nebo já nevím, jestli to bude ve středu. Nicméně mám recenzi.
1: Ne, ale jakože dneska se málo kdo jako kouká na tu show zrovna v ten čas, kdy to běží v televizi, pardon, ale...
0: No, já nevím, co? Jestli to je pravda. Jako já to taky tak vnímám, ale zase to bereš ze svého úhlu pohledu, třeba to tak není úplně jednoznačný. Nicméně, mám tady recenzi Superstar.
1: Recenzi Superstar?
0: Ano, no vlastně recenzi, protože moje trenérka Bára viděla první epizodu,
1: ano,
0: a hodnotila ji. Mm-hmm. Přišla za mnou a říkám, já jsem si to na ní napsal. Říkám, to řeknu do rádia. Přišla a říká, hele, Superstar dobrý, ale zbytečný je tam to zpívání. Moc dlouhý. Stačilo by úplně povídání a hlavně hodnocení. Chápeš to?
1: Chápu, no.
0: Říkám, jak to myslíš? No já rád přetáčím ty písničky.
1: My jsme zvyklí totiž swipovat, víš, jakože když už se něco nebaví.
0: Ona to kouká a přetáčí ty písničky, to zpívání. Říkám, a to ti nevadí, že pak slyšíš hodnocení něčeho, co jsi neslyšela?
1: Naopak.
0: A ona ne.
2: Leo Šmareš. Evropa 2. Katka Zíhová. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
3: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Pro doma.
9: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
9: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
9: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
16: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
15: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz.
18: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 v 8 hodin a 47 minut a mám tady jednu významnou osobnost, která se připojila na Instagram.
1: Jakože tam dřív nebyla?
0: Ne, nikdy tam nebyla. A ano. Před 17 hodiny tedy vstoupila do tohoto světa americká herečka Jennifer Lawrence.
1: No.
0: Zatím sdílela jeden jediný post, ve kterém se tak jako hezky vymezila.
1: Jakože jak?
0: Já vám to možná můžu i pustit. Je to teda v angličtině, ale není to dlouhý.
1: Ano.
0: Tak pojď. Tak ukaž. Zesel mi mikrofon.
1: Ano.
2: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know. And I'll quit.
1: Ona dělá humor, jo?
0: No.
1: Zkus to ještě přeložit, jakože jsem na Instagramu, ale jestli kdokoliv bude mít nějaký keci.
0: Tak odejdu.
1: Takhle nějak?
0: Jo, určitě. Jakmile někdo napíše něco negativního, končím.
1: Vítej Jennifer Lawrence.

0: Je 8:52 minut. Za 8 minut 9 hodin. Ranní show na Evropě 2 11. září 2026. No. 11. září 2026. Se stalo něco, co si všichni pamatujou. Takhle to bylo v televizi. Na Nově.
1: Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno.
0: No jo. Dnes je 11. září 2026. Je to 25 let. No. Katka má zprávy a vy si během nich uděláte takovou tu klasickou retrospektivu, nebo takhle, jako nemusíte samozřejmě, jo? To není jako úkol, ale vlastně jo, trochu jo, nebude to zase tak složitý, protože to jsou ty události, kdy každý ví, kde byl, co dělal. Není jich tolik a tohle je jedna z nich. Takže já se ptám rovnou, Katko, před 25 lety přesně, co jsi dělala odpoledne? Mezi 3:30 a 4:15 odpoledne.
2: Já jsem byla na muzikálovém kroužku, trénovali jsme nějaké písničky a pak jsme se všichni seběhli k televizi a sledovali jsme zprávy. No.
3: Dobré odpoledne ze zpravodajského studia České televize. Vítám vás k mimořádné relaci redakce zpravodajství České televize. Naše relace bude natolik mimořádná, že budeme chvílemi improvizovat. Prosím vás, abyste omluvili některé naše nedostatky. Prvním z nich je například mé oblečení, naprosto nezvyklé ve zpravodajském studiu České televize.
0: Velíšek.
2: Jako, co měl pán?
0: Jak z chaty, když přijel. No. A ještě události. Česká televize. Večer.
4: Dobrý večer. Události zahájíme tragédií ve Spojených státech.
5: Dobrý večer. Spojené státy se staly terčem masového teroristického útoku. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Hlášeny jsou i další exploze. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku.
0: Tak když to slyšíš, tak to zní hrozně. I po těch 25 letech. Několik letadel, že jo, jak to takhle řekne. Prostě... Ty plavadi jsme nevěděli, že to na mě jako zapůsobí po takhle strašně dlouhý době. Tak pojď to zrekapitulovat. Myslím, že to každý ví, ale prostě dneska je 11. září, 25 let poté.
2: Pojďme na zprávy. Dnes je 11. září a Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety v Pentagonu.
0: No,

0: Můžeme nabídnout teďka tiskovku, první tiskovku George Bushe. Když předstoupil před lidi.
1: Propukl požár, došlo k zhroucení ohromných budov. Nikdo tomu nemohl uvěřit, byl to neuvěřitelný smutek. Smutek a ohromná zlost. Tyto útoky měly vyvolat náš chaos, měli jsme se stáhnout, nicméně se mýlí. Náš národ je velice silný, protože skvělí lidé chtějí bránit tuto zemi. Chtěli a skutečně zničili velké budovy našeho národa. Nicméně nemohou zničit tento národ. Amerika se stala cílem tohoto útoku, protože je skutečným příkladem svobody. A nikdo tento plamen nemůže uhasit. Skutečně dnes jsme viděli to nejhorší, co lidé dokážou. Naše záchranné týmy, naši sousedé, cizí lidé, okamžitě byli ochotni věnovat krev. Po prvním útoku jsem vyzval celý národ do stavu pohotovosti. Záchranné týmy pracují jednak v New Yorku a ve Washington DC a snaží se zachránit všechny a všechno, co je možné. Je zde celá řada zraněných, snaží se ochránit nejen občany ve Spojených státech amerických, ale po celém světě chtějí ochránit před dalšími útoky. Federální úřady, které byly dnes evakuovány, budou otevřeny pro správní úředníky dnes večer a obchodovat se začne zítra. Čili opět se naše ekonomika rozběhne. Nicméně hledáme ty, kteří jsou zodpovědní za tyto útoky. Naše zpravodajská služba se skutečně snaží najít ty, kteří jsou zodpovědní. Chceme nastavit spravedlnost. Neděláme žádné rozdíly mezi teroristy, kteří spáchali tyto útoky, a ty, kteří je provedli. Velice oceňuji všechny členy kongresu, kteří se ke mně připojili a odsoudili tyto útoky. Chtěl bych poděkovat všem světovým politickým vůdcům, kteří projevili soustrast a lítost. Amerika, skutečně se k ní připojili všichni, kteří chtějí mír na celém světě, a my spolu vyhrajeme válku proti terorismu.

0: Měli jsme i v minulosti nepřítele a pochopitelně i dnes proti němu budeme bojovat. Jsme připraveni bojovat za svobodu. V našem světě musí být jenom dobro a spravedlnost. Děkuji, dobrou noc a Bůh žehnej Americe.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
2: To byla první tiskovka tehdy George Bushe. A my máme přesně 9:00.

0: Úplně na závěr, ještě vzpomínka na Patrika. Před víkendem.
1: Je pátek.
0: Je pátek a navíc příští rok bude 11. září sobotu, což nebude ranní show, takže vlastně jsme vzpomínali na to 11. září každý rok.
1: Je to vzpomínka, ve které se vzpomínalo.
0: Je to tak, je to vzpomínka na vzpomínku. Takže, jdeme na to. Bavili jsme se tady před chviličkou v ranní show na Evropě 2. Před chviličkou jsme se bavili o 11. září. Děcka, tak co? 11. září.
2: Chceš jako zaspomínkovat, jo?
0: Tak už jsme samozřejmě, my jsme tady dlouho, že jo? My jsme už v roce 2001 vysílali, takže my to zažili takzvaně, skoro takzvaně v přímém přenosu, protože jsme vlastně vysílali. Vysílali jsme den předtím a den potom, protože samozřejmě celá ta situace v Americe se stala jakoby během ranní show, ráno, ale díky časovému posunu se to stalo reálně až odpoledne našeho času, takže vlastně my jsme dovysílali, pak jsme si volali a vysílali jsme o tom celý druhý den. Vlastně ranní show byla trošku taková tříhodinová trizna. Si pamatuju, že jsme měli tenkrát vysílání.
2: Taky si to pamatuju.
0: Že s Patrikem padala slova taková jako, že konec světa, třetí světová a podobně.
2: Jo, mě volala tvoje tehdejší manželka. Ten den dopoledne, ano, když jsme skončili v ranní show, já jsem byl tady někde v newsroomu.
0: Ještě předtím.
2: No předtím. A říká, čau, hele, prosím tě, nevíš, jak to je s těma dvojčatama v Americe?

0: A já říkám, s dvojčatama? No, protože tam spadly nějaký dvojčata. A já v hlavě jako, co si jako, co říkal, jsem četl nějak bulvár, tohle, jestli někomu spadly dvojčata. Prostě
1: Olsanovi.
0: No ne, víš, jako, že spadly nějaký dvojčata. A fakt jsem říkal, co to je tak za tak důležitou zprávu, že mi kvůli tomu právě Monika volá, že jo?
2: Teď si mě trošku jako vyděsil, protože jestli ti volala opravdu dopoledne po naší ranní show, tak to je skoro na vyšetřování FBI.
0: No.
2: Protože tím pádem ona musela být do toho zapletena.
0: Jo. Protože vlastně možná byla,
2: protože dopoledne po ranní show se teprve vlastně teroristi připravovali na ten útok, teprve byli v terminále na odbavení.
1: Ještě jsi se rozved.
0: No.
1: Mohla tě stáhnout sebou.
0: Mohla tě stáhnout.
2: Protože nechci ti do toho zasahovat, ale prostě to se stalo zhruba ve 13:47.
0: Našeho času.
2: Našeho času. Ale,
0: tak možná jsem byl v práci díl.
2: Ale trochu mi to připomíná ten vtip. A teď abych ho řekl dobře. Trochu mi to připomíná ten vtipečky, jak volá ten, a teď šéf nějaký země. Zvolme si nějakou zemi, abychom nebyli adresní, jo?
0: Jo, nějaký země.
2: Taková ta fiktivní země, řekněme, trochu na východ od nás, evidentně, jo? Nějaká ta parta tam, prosím.
0: Co by nějaká země, třeba, která má na začátku třeba Č?
2: Ne.
0: Ne, nebo?
2: Klidně. Klidně tam může mít Č, ale může tam mít i jenom ropu. Nějaká,
0: jo,
2: prostě.
0: Jo, takováhle země.
2: Taky je to.
0: Jo.
2: A jak volají tomu prezidentovi, dejme tomu Bushovi třeba, víš?
0: Jo.
2: A říkaj mu, abych to asi nesplet. Zdravím, chtěli bych vám kondolovat, prostě strašný množství obětí, prostě nám to líto, prostě jsem tady jménem naší země. A on říká, ten Bush, kvůli čemu nám chcete kondolovat? Já vůbec nevím, o čem mluvíte, a on se, tak nic.
0: Jo, jasně, no.
2: Ještě ano, podívá
0: ano.
2: Na hodinky.
0: Ne, to je prostě ten...
2: Podívá se na hodinka, ještě ne,
0: zavolám. Ten posun času je triky, že?
2: Zavolám za 2 hodiny.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už dnes, pane, jdeš, páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Já bych si teď s dovolením užil to následující. Je 9-11. Tak to jsem tedy říct.
2: Co jsi počkal?
1: Nepočkal, to je fakt jako náhoda.
2: Já vím.
1: Fakt to byla normální náhoda. Samozřejmě u nás se píše 11.9., ale všichni víme, že v Americe 9.11. a teď je 9.11. Takže sorry. Jako 9-11, a na to máme dokonce ještě sponzora.
3: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: A stále v 9-11 předáváme tlapkové patrole.
2: 6-7.
4: Čau, Parto.
2: Dobré
4: Čau.
2: Ráno.
1: Takže Ivana Koťák.
4: Dobré ráno, já jsem byla úplně nadšená, když Katka tady vyprávěla o tom, jak vznikají pohádky dneska. Víte, no. Že ty si to říkala, mně se to skoro dojalo.
2: Že si to můžeš udělat prostě podle sebe a zadáš ChatGPT nějakou oblíbenou pohádku tvýho dítěte a dosadíš tvoje dítě do hlavní role.
4: Ano, já jsem udělala něco jiného, protože jsem byla v taxíku, tohle poslouchám, ten taxikář se tak ještě si tomu jakoby tam usmíval a já říkám, udělám pohádku o nás, o našem rádiovém vysílání, můžu tady trošku jako... tak jako prubnout.
5: Takhle bude to mít happy end.
4: Bude, počkej, ChatGPT, tomu jsem zadala. Vymyslíme prosím pohádku o tlapkové patrole. Chtěla bych tam jenom Sky a Chase o tom, jak spolu vysílají v rádiu.
1: Tedy vlastně tebe a Koťáka.
4: A Koťáka, ano. Můžu?
1: Můžeš.
4: Bylo jednou jedno malé městečko jménem Evropa 2, kde se každé ráno lidé probouzali za zvuku rádia. Jenže jednoho dne se z rádia ozvalo a potom ticho. Chase, zavolala Sky. Rádio nevysílá a Chase přiběhl k vysílačce a nasadil svůj nejvážnější policejní výraz. Tohle je případ pro tlapkovou patrolu. Pozor, ještě, jste trpěliví, ještě můžu? Jo. Jenže tentokrát nebylo potřeba nikoho zachraňovat. Porouchal se totiž automatický vysílač a někdo musel celé dopoledne vysílat živě. Sky se rozářily oči. Tak budeme moderátoři. My dva, podívil se Chase. Jasně, ty budeš pouštět písničky a já budu mluvit. Sky se zamyslela. Dobře, tak zkus říct něco do rádia. Chase si sedl před mikrofon, narovnal se a spustil. Dobrý den, je 9 hodin a 3 minuty, venku je hezký, konec hlášení. Sky na chvíli koukla. Chase, tohle má být rádio, ne policejní hlášení. A tak si sedla k mikrofonu ona. Krásné ráno, tady Evropa 2, u mikrofonu je Sky a vedle mě sedí nejchlupatější moderátor, široko daleko Chase.
5: Já myslím...
4: Tohle mě fakt vyběhlo,
5: Hele, to beru, to je speciální vysílání pro naše nejmladší posluchače.
1: Taky to beru, takže přátelé, užijte si Evropu 2 s Ivanou a Koťákem. My se těšíme večer v Budějovicích a jinak ranní show v pondělí ráno živě tady se Štěpánem Kozubem. Papa.
2: Děkujem.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. To je maximum muziky Evropy 2. Máme 11. září. I já tady přispěju svojí trošku do mlýna, protože brácha má dneska narozeniny.
1: Gratulujeme. Jaký brácha? Ty máš jich víc.
0: Prostřední, můj prostřední bráška má 23. narozeniny. Tak gratulace.
1: Ano.
0: Chci s váma tady pohovořit o tématu Harryho Pottera a muzikálu Harry Potter, který se hraje v Londýně. Harry Potter a Cursed Child, jako prokleté dítě, jestli se nepletu. Kolega mi včera vypráví, že to je pravděpodobně nejlepší muzikál, na který můžete dorazit a že to je jako fakt jako úžasný, že tam jsou skvělý efekty, že ty mozkomorové lítají mezi diváky, že to je nádherný. Přibíhá do této situace kolegyně Bára a říká, já to taky viděla, je to úplně úžasný. No a teďka si tak jako společně popisujou tu celou situaci tohohle toho super známého muzikálu, který napsala J.K. Rowlingová, ale je tak strašně dlouhý, že je rozdělený na dvě části. Má to 7 hodin. Takže to je prostě uprostřed rozseklý na dvouhodinovou pauzu. Ty si zajdeš někam asi jako kdyby na kávečku, na oběd a potom se vrátíš na další 3 hodiny toho Harryho Pottera.
1: Vůbec si mě teď na to nenavnadil, jako sorry, to je divný. To je jako když dostaneš obrovský jídlo a máš jenom malý hlad a dostaneš strašnou porci jídla a ty už víš, že to nesníš a tak ti to dopředu jako naštve.
0: Proto ti to rozdělej na svačinu a večeři právě.
1: No, takže máš celý den jako na ten muzikál, jo?
0: Asi tak. No, okay. zábavný na tom je, že ta kolegyně říká tomu mýmu kolegovi, no jo, ale skončilo to, viď, tak nějak jako úplně negativně všechno, to tam jako jo, prostě špatný, jako byla jsem docela překvapená, že to nemá nějaký happy end a on, ale to má happy end. Akorát, že ta kolegyně se nevrátila na tu druhou půlku.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
5: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
6: Jak to?
5: Takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA. Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
13: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
14: Slyšíš to, co to je?
15: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
14: Tak to je pecka.
15: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
14: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
15: Podmínky akce u obchodníka.
14: Breno. Podlaha dělá domov.
16: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS.
6: Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
20: Love Island je zpátky.
21: A tentokrát?
20: Plný svodů a zakázaného ovoce.
21: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
20: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
22: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
23: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 9 hodin 40 minut posloucháte Evropu 2, máme 11. září.
1: Což je teda smutný datum, ale pojďme to trošku tak jako rozveselit, co máme dělat jinýho, že jo?
0: No já jsem tady zmiňoval, to je taková, jako, mě vlastně přijde, že to je hezká historka. Naši se 11. září 2021 rozváděli.
1: Dobře, to je hezká, to je moc hezká historka.
0: Takhle není to hezká historka, ale mám na ní tuhletu vzpomínku, ale chci říct, že 2 roky na to jsem mým rodičům, kteří se dali potom jako zpátky dohromady, tak jsem narodil můj brácha, tak 11. září a 2023 a dneska má narozeniny. Takže nemyslete si, nekecej, přátelé.
1: Takže tvoje rodiče se rozvedli 11. září.
0: Ano.
1: A 2 roky poté.
0: 11. září se jim narodil můj druhý brácha.
1: No. Oh my god.
0: Tak to je romantika. Itálie a romantika zároveň.
1: To je krásně. A když se řekne romantika, tak se mi hned vybaví Snoop Dogg. Ale on je to teda, Snoop Dogg je někdo, o kom tady meleme často, ale protože podle mě nám je sympatický nějakým způsobem, milujeme, jak byl hostem na olympiádě a tak dále a tak dále. On je skvělý podnikatel. On teda dřív podnikal i v takovém jako průmyslu erotickým, třeba víš o tom?
0: Ne, nevím.
1: No, on měl nějakou takovou jako agenturu na vytváření filmů pro dospělých, úplně pro ty nejvyšší dospělí, jestli mi rozumíš. Nejenom lehká erotika, ale takový ty...
0: Jako fančmechři, jo?
1: Úplně takový,
0: jo,
1: ty.
0: Okay.
1: No, možná s nějaký filmy i jeho viděl. Teda ne, že by tam hrál, ale prostě jeho agentura to dělala. Nicméně Snoop Dogg dál v podnikatelské kariéře pokračuje a nabízí teď práci. Mm-hmm. On bude mít teď firmu, která bude vyrábět zmrzliny. Jmenuje se to Dr. Bombay. A ano, opravdu půjde o jeho obyčejné zmrzliny. Prostě vynalezl prý zmrzlinu. On rád teda hulí, to můžeme říct. Nepodporujeme, protože drogy se nepodporujou, ale Snoop Dogg je jako tím tak jako proslulej. A on rád takhle chodí po světě, hulí a taky zmrzliny. Kolik nabízí za práci, to si řekneme už za chvíli. Na Evropě 2, ale Ježíš Maria, když mi ho takhle pustíš,
0: úplně
1: tak to řeknu.
0: Úplně vidím, jak plíže tu zmrzlinu.
1: Veď?
0: A ještě bude... má největší sexuální napětí tenhle ten single, jo? Snoop Dogg, Sensual Seduction.
1: Posloucháte Evropu 2.

0: Mezi tématy dnešního vysílání je Snoop Dogg. Už za chviličku se dozvíte, jak si můžete u Snoop Dogga přivydělat, protože on vás možná zaměstná.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIG přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Svoboda.
9: Odpovědnost.
10: Naděje. Některá slova nestárnou.
11: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
10: Celý den vás čekají diskuze,
11: slavnostní čtení,
10: odhalení Havlovy lavičky,
11: vystoupení hudebních hostů,
10: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
11: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
10: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
11: Vstupné je zdarma.
10: Více na praha.eu.
12: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
13: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
12: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
13: Tohle si nesmíš nechat ujít.
12: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
14: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
15: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
16: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burstů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Tuto píseň jsme na Evropě 2 museli pustit, protože o ní něco chceme říct. A taky o ženách, které v ní figurují. Jmenují se Pussycat Dolls. Koťáku, znáš?
1: Znám, hlavně se mi líbilo, jak jsi řekla z Pussycat Dolls.
0: Protože, protože.
1: No i včera má podcast, který se jmenuje Spusy.
0: Tak automaticky Pussy říkám jako Spusy teď, no.
1: Pussycat Dolls.
0: Ale Pussycat Dolls tady budou, dámy a pánové, 23. září v Praze. Já tam teda jdu, takže se tam můžeme vidět. A jestli někdo viděl taky Pussycat Dolls, tak to byl CeeLo Green, který tady tu píseň napsal. Ano, to je zpěvák, taky velmi známý. A chci jenom říct, že ta píseň, aniž byste si mysleli cokoliv, není vůbec původně od Pussycat Dolls. Teď mě poslouchej, jo. Takže, to takhle, manažer Pussycat Dolls sedí a slyší v rádiu píseň od jedné zpěvačky, která se jmenuje Tori. Jo, nějaká prostě Tori Alamaze.
1: Jo.
0: Alamaze tedy. A teď slyší tu písničku a je to už manažer Pussycat Dolls a vybírá jim takový ty producenty a písně, co by oni mohli zpívat a říká, to je skvělá píseň a lidi na to reagují v rádiu, já jim to ukradnu. A tak on to teda nakonec samozřejmě neukrad, ale poprosil CeeLo Greena a Tori, ať se s ní domluví, tu původní zpěvačku, aby se ty písně vzdala a dala jí Pussycat Dolls. Tohle nekyce. Opravdu se někdy stalo, mně to přijde v rámci jako světový pop music naprostý unikát, že někdo už slyší v rádiích písničku, která funguje a řekne si, to mělo být pro můj kapelu, já je přeplatím.
1: To je svým způsobem hrozný říct. Hele, ta písnička je fakt skvělá, ale ne úplně ve tvém podání, jestli tě to teda nevadí.
0: Nevadí, tak já ji přespívám a uděláme z toho obrovský hit světový.
1: A tohle je další mega hit. Tak přátelé, koukám tady, co máme v databázi od Pussycat Dolls, tohle to je Pussycat Dolls, Busta Rhymes. Jsou to všechno hity rok 2005, 2007, 2009. Pohybujeme se 20 let zpátky, takže vytáhněte bokovky a potkáte se před O2 Arenou s naší Ivčou.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
2: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
1: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
2: Tohle si nesmíš nechat ujít.
1: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
0: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí.

0: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
5: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: A chviličku po 10. hodině je připravena Káťa Říhová. Pojďme se podívat na zprávy Evropy 2. Máme 11. září.
2: Pěkné dopoledne, dnes je 11. září a Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků. Na místech útoku v New Yorku u budovy Pentagonu.

0: No a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Při útocích zahynulo v roce 2001 téměř 3000 lidí. Tato tragická událost zásadně proměnila globální politiku, bezpečnostní opatření i chod světových dějin. Automobilka Volkswagen chystá obří úsporný program. Má dojít ke zrušení celkem 100 000 pracovních pozic. Mluví se o uzavření 4 továren a škrtnutí poloviny modelů. Volkswagen tak spouští největší transformaci ve svých dějinách. Rušení značek a jednotlivých modelů dopadne i na český autoprůmysl, který je s Volkswagenem úzce provázaný. Řada českých firm totiž dodává komponenty pro konkrétní platformy nebo modelové řady. Teď už má slovo Zuzka.
1: Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu opustila sousední Hejnice. Právě tady měla dílny a zázemí pro obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Prostory byly stísněné a neumožňovaly rozvoj. Pavilon s dílnami za 46 milionů korun nechala škola postavit ve svém areálu v Bělíkově ulici ve Frýdlantu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Druhou finalistkou tenisového US Open se stala Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Budoucí světová jednička porazila domácí Coco Gauffovou 3-6, 6-4 a 6-4.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D1 u Brna směrem z Prahy čekejte velmi silný provoz už od 153. kilometru a na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova je kolona za sjezdem na Kněževes. V pravém pruhu teď řeší nehodu, zdržení je na 15 minut.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Zpočátku je ještě převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne se ale začne od západu obloha projasňovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů. Chladněji bude pouze ve Slezsku, kde čekáme 12 až 16 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
3: No a my otevřeme maximum muziky se stříbrnými lžičkami a Aiko, single Medusa, jsme Evropa 2. Příjemný páteční poslech.
2: Evropa 2.

0: Tom Morello a pod námi už se rozehrává Teddy Swims, který bude mít koncert v pražské Utvareně. Neskoušejte to. Je to vyprodaný, my jsme to zkoušeli.
1: Jsou i jiný koncerty, které jsou dneska vyprodaný, jsme zjistili už do 3 vteřin a o tom za chvíli si něco řekneme na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. My jsme teď slyšeli Terryho Swimse, my jsme říkali tady s Koťákem, že jsme se strašně těšili na jeho koncert, až jsme se tak těšili, až jsme se tam nedostali. A vlastně v jednu chvíli mi i Koťák posílal, viď, takovou tu mapičku, že jsou volné lístky, takový ty nejdražší nějaký. No, já jsem si je chtěla koupit.
1: Ne, nejdražší. Zbývala už pouze plocha a na tu plochu za kolik? Za osmičku?
0: No, no.
1: To se nám nechtělo úplně.
0: No, mně se chtělo a nebyly.
1: Pak už nebyly, no, to je pravda.
0: Dokonce jsem chtěla tě trák nerozkám, reálně.
1: Máme tady koncert, který ale se ještě pořídit dá, ale pokud ty lístky vychytáte dřív než Káťa Říhová, mám pocit, že budu mít problém.
0: Já jsem někdy Káťu Říhovou neviděla tak v nervech a já si to chci teď s ní jako, tak jako nějak tady vyříkat. My tady všichni ve studiu, co teď sedíme, jsme obrovští fanoušci hudby. Katka úplně jako velmi, se svým manželem. Ano. A my jsme byli dokonce teď svědky jednoho rozhovoru, kdy mluví se svým manželem a říká, kdo to teda koupí, protože dnes má být otevřená ta prostě brána platební na tour Stevieho Wondera. On oznámil tu tour 8. září. Mm-hmm. Je to k 50 letům alba Songs in the Key of Life.
2: Pozor, on tady nebyl 18
0: nebyl
2: let.
0: Nebyl tady 18
2: proto
0: let.
2: Proto je to jako velká věc.
0: Ano, je to velká věc. Evropská část má 12 koncertů. Jde fakt o velký haly, jako třeba londýnská O2, pařížský Accor Arena nebo taky Ziggo Dome v Amsterdamu. No a Katka říká, no to musíš zařídit, říká manželovi, manžel říká, tak jo, já to nějak zařídím, no a teď zjistila, že to nezařídil.
2: Ne, my jsme si řekli, že oba v 10.00, protože v 10 se spouštěl předprodej, že budeme prostě u počítače, u mobilu a budeme se snažit to ulovit a já mu říkám, já mám akorát v 10.00 zprávy. Tak nevím, jak to zvládnu, ale normálně jsem to zvládla během toho, co Zuzka říkala reportáž, tak jsem to tam odklikla a máme lístky.
0: Ne.
2: Máme lístky, no jasně, máme.
0: Cože?
2: Máme, jedeme. Už je to beznadějně vyprodaný, ale my jedeme.
0: Ty si děláš srandu, stalo se to, je to vyprodaný.
2: Hanover.
0: Před chvílí si řekla, že nemáš, ty je máš.
2: Oni neměli, já je mám.
1: Mimochodem, pode mnou hraje Stevie Wonder.
2: Ano.
1: Připomíná vám to něco?
0: Jo, Gangsta's Paradise, no.
2: To je jeho samozřejmě.
0: Jo, původně, to všichni ví. Posloucháte Evropu 2.

0: Tak já se teda přiznám, já to nevěděl, že původním autorem skladby Gangster Paradise je Stevie Wonder, ale vzhledem k tomu, že tedy dneska je 11. září a já si trochu ohřeju polívčičku, můj brácha má 23. narozeniny a Stevie Wonder je určitě jeho oblíbený rapper.
1: Všechno nejlepší, brouku, mladej koťáku, mladej, teda promiň, mladej.

0: Tak jo, krásného 11. září pro všechny posluchače Evropy 2. Pojďme se taky podívat na sociální sítě, na kterých taky vládneme. Možná to nevíte, pojďte se přesvědčit.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
19: Love Island je zpátky.
20: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
20: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
21: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Ostatně, přátelé, je pátek, takže pokud máte nějaké přešlapy ve svém pátečním dni, nevadí to.
1: Měl jsi už dneska nějaký přešlap?
0: Já spíš si nejsem jistý, jestli jsem šlápl tam, kam jsem chtěl zatím, ale to se dožene.
1: No jasně, že
0: dneska
1: jo.
0: Mě čeká cesta do Pardubic ještě.
1: Ty jdeš do Pardubic?
0: Je to tak. Musím dojet pro Páju. Tak prosím tě, Ivanko, mám takový quest tady pro tebe, který spočívá v tom, je to taková hra, jo, zkuste si to zahrát třeba dneska v hospodě a můžete se o tom vlastně i pohádat. Vůbec nevím, kam nás tohle dovede, ale ta hra spočívá v tom, smíte si nechat jen 3 aplikace na celý měsíc. Každý z nás má smartphone a vy si můžete nechat pouze 3 aplikace v celém smartphonu. Odhadem, já jich mám 65.
1: Ty máš 65 aplikací?
0: No tak já mám taky ty aplikace už v tom obdélníčku, chápeš, prostě, že mám, no, v tom obdélníčku mám aplikace.
1: Ty, který nejvíc používáš, ale víc jich je. Já mám aplikace i takový dětský, takový třeba jako malujeme někde, nebo oblíkáme barbínku, že někdy, ne že bych chtěla půjčovat dětem mobil, ale někdy mi ho omylem ukradnou a já dělám, že to nevidím.
0: Omylem ukradnou a když tam omylem najdou zrovna dětskou věc, tak se to omylem hodí. No, tak co by si teda ponechala ve svém mobilním telefonu?
1: Úplně upřímně, můžu se na to kouknout?
0: No.
1: Dívej, já se kouknu, co mám za aplikace. Já bych si ponechala teď v téhle době určitě ChatGPT. To bych víc jako upřednostnila před Googlem a před celým internetem. Nebo před vyhledávačem, takhle.
0: Jo.
1: Nechala bych. Pak bych si ponechala Instagram, který mi vydělává peníze. A pak bych si asi nechala... Co bych si tak nemůžu takhle koukat? Co, ale tak jako, to pojď ty.
0: Dobře, tak já bych se obešel podle mě bez Instagramu, to bych si dal klidně detox. Bych se nechal WhatsApp, na kterém hodně často něco dělám. Takže určitě bych si nechal WhatsApp. A nechal bych si asi Booking. Ten mám rád, já se rád bookuju hotely.
1: To je hezký.
0: A potom asi Spotify.
1: Spotify, na tom se ale shodne,
0: protože... jsme přece hudební rádio.
1: Posloucháte Evropu 2, Lost Frequencies, Live It All a za chvíli další porce Maxima muziky na Evropě 2.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
11: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
13: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak zdravíme, zdravíme, dobré dopo, Evropa 2, maximum muziky, 12 minut nás dělí od 11. hodiny.
1: Dobré dopo, mě to připomíná, kdo je takovej ten, prosím tě, ten rapér,
0: no, fanoušek.
1: Co no, mu to je, vždycky říká Rohony?
0: To je jeho hláška, no.
1: No, že jo, dobré dopo.
0: Dobré dopo, no.
1: Dobré dopo.
0: Tak dneska to sice vypadá pod mrakem, ale věříme, že Česká republika se rozzáří o víkendu.
1: Katka Žíhová říkala, že se oteplí a ty já vždycky věřím, co řekne ráno takhle. Reálně.
0: No, víš, jak je to s těma zprávařema, no. Víš, jak je to s těma zprávařema.
1: Jsou skvělý. Tak vy dál poslouchejte Evropu 2, my se uslyšíme příští týden, no ty tady nebudeš, můžeme
0: já
1: říct.
0: Já tady nebudu, omlouvám se, anebo víte co, já se za to neomlouvám. Jdeme si pustit další single v rámci série Maxima muziky Evropy 2 a my jdeme nastavit mood.
1: A budu se na vás těšit já celý příští týden mezi 9. a 11. hodinou. Mějte se krásně.
0: Já vám taky přeju krásně.
1: A já taky.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Lidskiny. Sůdry nám saňaly na mesec.
2: Snímek s názvem Hope v režii Na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Práva na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Lehce po 11. hodině, páteční Evropa 2, no a Káťa Říhová má čerstvé zprávy. Jdeme na ně.
2: Pěkné dopoledne u zpráv. Dnes je 11. září a Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Rostoucí ceny ropy mohou v příštím roce výrazně zdražit letenky po Evropě. Ve čtvrtek předtím varoval šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary. Ceny ropy v posledních týdnech rostou kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Dělníci odstranili z rekonstruovaného sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce lešení, které tuto 32 metrů vysokou památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO zahalovalo déle než 2 roky. Obyvatelé města i jeho návštěvníci se tak mohou pokochat pohledem na majestátní barokní sloup. Restaurátoři ještě dokončí drobné úpravy v jeho spodní části, kde kvůli tomu zůstal plot. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Slavie se výhry ve fotbalové lize mistrů opět nedočkala. Fotbalisté Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po 2 gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na silnici 43 na cestě ze Svitav do Brna, kolonu čekejte před omezením před Černou horou a na dálnici D1 narůstá kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy, zastavíte se od Kývalky.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zpočátku převládá ještě zatažená obloha, v jihovýchodní polovině území doznívají dešťové přehánky. Během dne se ale začne od západu obloha projasňovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů. Chladněji bude pouze ve Slezsku, kde čekáme 12 až 16 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
1: Tak jsem tak přemýšlel, co si dáme na začátek spolu. Hudebního, myslím. Youngblood, už za chvíli. Teď Maela, tak hezký pátek s Evropou 2.

Tradiční Evropu 2, 11. září, máme 11 minut po 11. hodině a teď bylo 11 vteřin. To je snad nějaký znamení. No, protože, já bych to řekl, no prostě je to znamení. Teď LP, anebo Two Colors a já vám přeju hezký pátek. Denisy mají svátek. Velká gratulace, Evropa 2.

0: Posloucháte dnešní páteční Evropu 2 s datem 11. září. Pokud jste poslouchali dnešní ranní show Evropy 2, tak se hodně vzpomínalo na to, co se stalo 25 let nazpátek. Já si myslím, že všichni si to docela dost uvědomujeme, takže já už se k tomu vracet nebudu. Jinak dneska Denisy slaví svátek, velká gratulace. No a my, jelikož je pátek, se vrhneme na takové tipy, co byste mohli o víkendu, který je doslova za dveřmi, dělat. Samozřejmě různé pozvánky pro vás máme, ale hlavně chceme navodit tu předvíkendovou atmosféru, protože ta je velmi důležitá. Když si to nastavíte, tak hnedka ten den nabere úplně jiných obrátek. Tak za chviličku už první doporučení. Do té doby Mikkel Schulte, Kamrat anebo Atmo Music a Sebastian. Hezký pátek vám přeju, dobrou náladu a v uších nás. My jsme vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zpátky k muzice.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: Skvělé hudební spojení Seba a Atmo Music Levandule. Tak, my vás zdravíme a posíláme vám pohodový pátek z Evropy 2. No a já jsem slíbil, že jelikož je pátek, tak dáme pár rad, kam vyrazit třeba o víkendu. No, tak co, jste houbaři, nejste houbaři, máte rádi, chodíte na ně rádi. Pomalu se množí auta, když jsem jel do rádia, tak v takových těch lesích už bejvají zaparkovaný podél silnic a už možná, že se vychází, jo. Potom, co mě umocnilo, abych o tom promluvil, je, že jeden z kolegů si dokonce už sem do rádia přinesl ze včerejška udělanou takovou vynikající smaženici. Takže možná bude to pro vás taková inspirace na večer. Kdybyste chtěli na houby, tak samozřejmě nejvyšší šance, a to jsem se dozvěděl, tady je v Krkonoších, tam prej to roste, nejnižší šance je na jižní Moravě. Tam zase ale mají dobrý víno, když tam nenajdete houby, mrkněte do nějakého sklípku a hnedka vám bude fajn. Mimochodem, my jsme tady dneska nafasovali ve studiu smažený květák, taky není špatná volba. Tak až půjdete k obědu, tak si nechte chutnat, k tomu vám zahrajou Bere, Simple Plan a další Maximum muziky. Tak hezký pátek a dobrou chuť, Evropa 2. Maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu, 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu, 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
0: to má podařit. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
7: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
7: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
7: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
7: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Na maximum.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
10: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar nazad.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
14: Já bych si přál asi
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
15: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Hezký pátek vám přejeme, ladí vás Evropa 2, 11:45. Z dalšího hudebního menu ochutnáte, pokud dál budete poslouchat, budou Anika Iris, Dáme víkenda, anebo Machine Gun Kelly. Už jsem tady říkal, že někde rostou houby, pokud vyrazíte, ještě jednou opakuji, největší šance Krkonoše, nejnižší šance Jižní Morava, a tam mají zas dobrý víno. Co takhle zajít do kina? Mě by zajímalo, jestli jste z něčeho třeba posedlí, jestli máte takovou tu posedlost a víte o tom, anebo třeba teď, když se zamyslíte, tak si řeknete, možná z něčeho posedlí jste. Co taková magická posedlost? Říká vám to něco, jestli ne, můžete na ní zajít do kina o víkendu. Tady jsou detaily. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Good morning.
3: Okay, do you have your clothes on?
4: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovy v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
3: Oh my God, what is wrong with you?
4: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
3: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
4: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit. Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
3: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
3: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
4: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
5: Is this real? Is he gonna die?
4: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Oh, father, tell me.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je tady páteční poledne, Evropa 2 přeje dobrou chuť k obědu a servíruje čerstvé zprávy Vítka Ťařihová.
2: Pěkné poledne u zpráv. Do Česka dorazí oteplení. Po citelném ochlazení se o víkendu teploty opět vydají vzhůru. Sobota začne velmi chladným ránem. Místy naměří meteorologové jen kolem 5 stupňů. Přes den ale teploty vystoupají až na 23. V neděli se na jižní Moravě mohou dostat dokonce teploty k letním 25 stupňům. Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Příčinou požáru byla pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
3: Česká armáda bude mít víc profesionálních vojáků i členů aktivní zálohy. Ze současných 500 lidí navýší Vojenská akademie ve Vyškově počet nováčků v zářijovém kurzu na 900. Armáda kapacitu navyšuje, protože chce navyšovat stavy, ale také kvůli velké poptávce v poslední době. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze dnes začíná dvoudenní vinohradské vinobraní. Návštěvníci mohou ochutnat burčák nebo víno od zhruba 30 rodinných vinařství. Připraven je doprovodný program pro děti i dospělé. V sobotu a v neděli se pak koná vinobraní také v Trojské botanické zahradě.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na silnici 43 na cestě ze Svitav do Brna, kolonu čekejte před omezením před Černou horou a na dálnici D1 narůstá kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy, zastavíte se od Kývalky.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Počátku převládá ještě zatažená obloha, v jihovýchodní polovině území doznívají dešťové přehánky. Během dne se ale začne od západu obloha projasňovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů. Chladněji bude pouze ve Slezsku, kde čekáme 12 až 16 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
1: Připravil jsem páteční francouzský flashback. Můžete přemýšlet, co to bude. Řekneme si, co vymysleli Londýňani, ale teď Alex Warren, Evropa 2.

Tak si říkám při pátku, co si dá třeba supporty. Support Lesbians, Kid Laroi a potom už si řekneme detaily toho, co vymysleli Londýňani. No uvidíme, jestli se vám to zalíbí nebo ne. Evropa 2.

0: Jak jsem slíbil, tak připravuju francouzský flashback, ale teď pojďme se podívat do konkrétně do Londýna. Co tam zase vymysleli? Představte si, a to si opravdu musíte představovat, v londýnském metru se objevila taková vychytávka, která má ulehčit cestování lidem, jo. Je to takový malej přístřešek s velkou fotografií přírody a sedačkou. Zamýšlel dopravní podnik jako úkryt před hlukem a nadměrnými vizuálními věmy. Veřejnost však novinku kritizuje, ale jako hustě kritizuje a přirovnává jí ke psí boudě. Tak já jsem nelenil, abych se na to podíval. Opravdu to vypadá jako psí bouda. Zkoušel jsem si udělat takový průzkum tady v rádiu a nenašel jsem nikoho, kdo by si tam šel sednout, jo. Já bych tam nešel taky. Já pevně věřím, že třeba se někdo najde, tak jestli to někomu ulehčí to cestování, tak konec konců proč ne. Ale my bychom radši doporučovali, abyste vlastně snížili ten hluk nebo ukrdli se před tím hlukem, dát si nějaký příjemný sluchátka, hezkou muziku, kterou doporučuje Evropa 2, nebo hraje Evropa 2, a určitě budete ty nadměrné vizuální věmy vnímat úplně jinak. No tak budeme rádi, když třeba s námi budete dál cestovat. Linkin Park, Avalon, Roxton a potom flashback Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Ex

0: 2 Flashback.
1: Hudební páteční vzpomínka je tady, tentokrát se vydáme do roku 2003. V roce 2003 Iva Frilingová nahrála super song, který se jmenuje Outvo Guandevu. Ano, přesně takhle se to čte. Mimochodem, já jsem říkal, že si dáme něco francouzského a je to tady. No, je to tak. Takhle skvěle to znělo, bouralo to hitparády, tak pojďme zaspomínat. Dokonce to zaznělo i v jednom filmu. Iva Frilingová, Evropa 2.

0: co přemýšleli jste, kde tady ta písnička hrála, v jakém filmu, aniž byste se někam podívali, tak já vám to ulehčím. Rok 2005, film režiséra Filipa Renče a byl to román pro ženy. Iva Friedlingová, Out to Walk, Rendezvous, to byl dnešní Flashback Evropy 2. Těším se na další v příštím týdnu, za chviličku ode mne, nebo z dalšího hudebního menu. Bruno Mars, Zara Larsson a Calvin Harris, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota.cz.
14: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
15: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
14: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
15: Tohle si nesmíš nechat ujít.
14: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
16: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
17: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školičkasparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: pátek Evropa 2 a Jindra Ekl na značkách.
1: Jsem na značkách.
0: Je na značkách. Je na značkách, usmívá se, ano. A je rád, že teďka bude bavit naše posluchačstvo Evropy 2.
1: I tak by se to dalo říct.
0: No, od toho jsme tady, no, aby jasně. Jsme vždycky uvolnili atmosféru před víkendem.
1: Práci. A teď jsem třeba šel, tady máme nový restaurant pod barákem, ano. A to se mi líbilo.
0: Ano,
1: přivítal mě kuchař normálně. Mm-hmm. Ale opravdu oblečený, je dobře. Dobrý den, pane.
0: Ještě, aby byl nahatej.
1: Může vám, no, taky by šlo. Můžeme vám pomoct s výběrem, víš ano. Co? To se mi líbilo.
0: A dal jsi něco?
1: Dal jsem si croissant, máslo. zatím, jo. Ale ne, navazuju na to, jak říkáš. Protože jsme tady taky pro lidi, takže přesně. Dobrý den, mm-hmm. Můžeme něco nabídnout.
0: Ano.
1: Nějaké slovíčko navíc.
0: No a jelikož je pátek, tak já jsem nabízel a doporučoval co o víkendu. Takže já jsem zval třeba do kina, zval jsem na houby.
1: A nebo se můžete ožrat. Jak prasata.
0: No tak...
1: I to je možný samozřejmě o víkendu udělat. A víte, co na to je nejlepší?
0: Co?
1: Nealko pivo. No. Tím se ožerete opravdu nejvíc ze všeho.
0: Tak potom celou noc budeš lítat, ale víš.
1: No,
0: z tebe se stane průtokový ohřívač vody. Může to tak pejít. No tak dobře, tak... budu tě poslouchat.
1: Já jsem tady sedím na tom Patrikovém místě a ono to svádí.
0: Každý den.
1: Nějaký věci.
0: Poslouchej, každý den.
1: No to je jasný.
0: Vždycky, když usednu do studia, tak si koukám. No, koukám na tohle místo.
1: No jo.
0: Vždycky.
1: Takže na tomhle místě se říkají takovýhle věci prostě.
0: No. No tak Jindra pokračuje a já se těším v pondělí. Užijte si víkend, ahoj.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
9: To je nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji moc.
8: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
11: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni a ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: Tam se občas není čemu zasmát.
11: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Takže máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
11: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13 hodin, 3 minuty k tomu. Zuzka Kozáková má připravené aktuální zprávy. Pojďme na ně.
2: Hezké odpoledne. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen 5krát. Mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová doplnila, že nakaženým je 48letý muž z Moravskoslezského kraje. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění. Dnes je to 25 let ode dne, kdy do Světového obchodního centra v New Yorku narazila letadla. Neštěstí si vyžádalo obrovské množství obětí a způsobilo celosvětově změny v letectví, bezpečnosti a terorismu obecně. Z útoku tehdy státy obvinily teroristickou organizaci Al-Qaida. Na místech útoku v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. S Luckou zamíříme do Havlíčkova Brodu.
3: Havlíčkův Brod možná přijde o jednu vlakovou zastávku. Podle státní správy železnic není zastávka s názvem Pohlečtí dvořáci téměř využívaná. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně. Zastávku by správa chtěla zrušit při modernizaci tohoto úseku železnice mezi Havlíčkovým Brodem a Pohledem, který má v plánu provést po roce 2031. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itali a Slovenskem, které má medaile z posledních 3 evropských šampionátů. Do osmifinále se dostanou nejlepší 4 celky.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S nehodou počítejte na dálnici D1 na 173. kilometru ve směru na Brno bourala dvě nákladní vozidla. Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever na 13. kilometru je odstavený nákladní vůz. V Praze počítejte s nehodou v Klimenské ulici a v Liberci se srazily dva vozy v Kubelíkově ulici.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku máme oblačno až zataženo, na jihovýchodě může pršet. Během odpoledne srážky ustanou a vyjasní se na většině území Česka. Teploty se drží v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 6 minut po 13. taky s Jindrou Eklem.
1: Ono se opravdu rozjasní, vyjasní.
2: Rozjasní se, vyjasní
1: no, tak
2: se.
1: To je krásná zpráva, Zuzko. To byla ta nejlepší zpráva ze všeho. No tak jste slyšeli ty krásné zprávy. Užívejte odpoledne s Evropou 2, nebo případně i bez ní, jakkoliv. Mám pro vás hromadu záležitostí, jak vám to zpříjemnit, tak za chvíli začneme s tím tady na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Viděl jsem úžasnou takovou kampaň, která tedy poukazuje na to, jakým způsobem nebo jakým směrem se posouvá tedy příroda, a bylo to ve spojitosti s tím, jak teď byl tedy odtajněn nebo odtajněny nový produkty s logem jablka. Bylo to vlastně vždycky porovnání, že třeba byla jedna fotka, kde bylo dřív nějaký třeba jezero nebo nějaký vodní tok a bylo tam teda napsáno vždycky vyfoceno na iPhone 11, jo. A pak bylo vyfoceno na iPhone 17 Pro, nebo to je jedno, a už tam samozřejmě třeba ta voda nebyla. A vždycky tam bylo několik jako reálných míst, jak vypadaly dříve, ještě třeba klidně jde před 10 lety, jak vypadají dneska. Musím teda říct, že to bylo jakoby děsivý a ve finále tam bylo, kolik ještě upgradeů nás reálně čeká. A to si myslím, že je jako taková zajímavá otázka, jo, dřív to bylo být či nebýt a podobně. Dneska už je to přesně o tom, kolik upgradeů nás ještě čeká. No, uvidíme.
1: Nastav uši hvězdám.

0: Fun Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Zimmermann říkal, že zuby jsou pohroma huby. Nevím, jestli byste s tím souhlasili. Kdokoliv samozřejmě měl nějaký jako problém se zuby, tak určitě souhlasit bude. A pro mě, alespoň pro mě, teda možná jsem nevšímavý, ale bylo překvapení, samozřejmě příjemné překvapení, že teď se jakoby měnili nějakým způsobem pravidla v rámci pojišťoven a představte si, že už dneska pojišťovny plně hradí bílý zubní plomby, což je jako dost super. Pamatuju si, kdy ještě bílá plomba byla znakem toho, že prostě budete muset nějaký ten cash tam jako nechat. Na druhou stranu, ono, když se podíváte na to, asi jak funguje amalgam a celkově vůbec, jo, to, že když vystavujete kov, nějakou ještě slitinu, kde třeba nedej bože je olovo a tak dále, když ji vystavujete tomu prostředí pusy, to znamená, jíte hromadu věcí, některý jsou zásaditý, některý jsou alkalický a tak dále, tak samozřejmě asi to nebude úplně ideální, že? I jsem vlastně slyšel tu spojitost, která dneska se tak nějak vybádala za léta třeba s těmi kanálky, jo, když si to vlastně čistí kanálek, pak se tedy zavře, tak přesto ten zub má vlastně v rámci toho svýho vlastně ty hmoty jako takový, on jsou tam prostě jako jaký mikrocirkulační prostě věci, kdy vlastně do toho zubu se stejně dostane dovnitř něco a pak samozřejmě to může dělat problémy a tak dále a tak dále. Není to vůbec jednoduchá záležitost, jo, zuby, ale bílý plomby naštěstí teda už jsou i jako hrazený, takže jestli někdo z vás třeba ještě nosíte v puse nějaký ten kov a chtěli byste jako možná i tomu tělu lehce odlehčit, tak máte možnost. Máte možnost a asi vás to evidentně nebude stát nic, i když jakoby nevím, jo, když přijdete vlastně na tu výměnu a řeknete, hele, já tady mám amalgám, pane doktore, teď tam chci prostě bílou plombu. Chci to mít čistý. Vidíte, to jsem nezjistil, jestli tohle to bude něco stát. No, minimálně vás to bude stát vás čas a trošku jako diskomfortu, i když i to už dneska umějí. Pamatujete si ještě ty časy, když to vrtali jako bez umrtvení? Já jo? A docela to byl vždycky zážitek. Tak dneska už dostanete injekcičku, nic necítíte. Pak jako dobře jako nemluvíte, ale je to bezbolestný. Tak tolik, zásadní info. Bílý plomby zdarma.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.
2: Šunkotéka začíná.
1: Ty krásno.
2: O svačině to roztočíš.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschwitz našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
0: to má podařit. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
8: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
9: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
11: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
12: Vždycky to byla moje show.
13: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
15: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
14: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
15: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
14: pozorování
15: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
14: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
15: Od 11. do 13. září.
14: A vstup je zdarma.
15: Více informací na praha.eu.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
16: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
17: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
18: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
17: To je retard.
0: Na Evropě 2.
19: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Musím říct, že jedny z nejlepších přísloví, kromě těch českých, který jako známe, tak pocházejí ze středního východu. O tom jako žádná, ono vlastně i většina těch jako nejstarších knih na světě mají taky co dočinění se středním východem. Dokonce i třeba nejstarší vůbec archeologický místo, naleziště na světě, opět patří tedy na střední východ, konkrétně je to hranice mezi Tureckem a Sýrií, Göbekli Tepi, klidně se na to podívejte, je to fascinující, co tam jako všechno našli, i jako v rámci těch různých plastik, řekněme, jo, to, co se vytvářelo do kamene v rámci různých jako soch, to, co na těch sochách je, je skutečně docela dost sci-fi, takže otázka, jaká vlastně naše historie jakoby je, ale to je jedno. Teď se přesuneme konkrétně do Iráku, protože tam odtud je jedno přísloví, který se týká knih. Oni totiž v Iráku, kdy dneska je tam vlastně po válce, která tam byla, tak je tam docela jakoby zajímavý jako život v uvozovkách. Koukal jsem i na nějakého jakoby blogera, který cestuje a jo, jako velmi barvitá, zajímavá prostě země. Jo, samozřejmě, že mnohdy zvenku to vypadá nějak. Já mám i sám kamaráda jednoho, který procestoval celý svět, koupil si tuk-tuk třeba v Thajsku a dojel s ním až do hranic na Moravě a ten mi vyprávěl, že třeba byl v Iránu. Říká, hele, nejpřátelštější lidi. Babička mi říkala, tam vůbec ani nechoď, Tomiku, tam nejezdi, prosím tě, oni tě tam někde zabijou. Říká, to byly nejlepší lidi, co jsem kdy potkal, jo. Ale zpět do toho Iráku. Jak oni mají to přísloví a pojí se to s tím, že vlastně knihkupectví, které jsou v Iráku, a opravdu tam jsou, tak oni normálně nechávají vždycky tu venkovní část, pač je tam vedro, venkovní část toho knihkupectví i přes noc nechají normálně otevřenou. Prostě jakože kdyby někdo chtěl, tak si tu knihu může jakoby ukrást vlastně. A teď to přísloví. To zní totiž tak, že čtenář nekrade a naopak zloděj nečte. Velmi zajímavý tedy přísloví, který evidentně platí i v praxi, co znamená, že čtenář, který půjde kolem, rozhodně knihu neukradne a zloděj, který by šel kolem, o knihu nemá zájem, protože nečte.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Snímek s názvem Hope v režii Nahong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Práva na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Nahong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 2:03 k tomu. Pojďme na aktuální zprávy se Suskou Kozákovou.
2: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky. Ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve státu Nebraska, kde se setká se zdejším guvernérem či představiteli národní gardy. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině. Společně se podíváme za Luckou.
3: Radnice Hradce Králové dá v městské části Svobodné dvory opět změřit hluk z dálnice D11. Výsledky měření hodlá využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Dálnice D11 prochází Svobodnými dvory od prosince 2021. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Běloruská vítězka posledních dvou ročníků postoupila v New Yorku do čtvrtého finále v řadě po vítězství nad domácí Jessicou Pegulaovou 7-5-6-2. Rybakinová následně zdolala po obratu Američanku Coco Gauffovou 3-6-6-4 a 6-4. Finále začne v sobotu v 10 večer.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na kolonu na dálnici D1 ve směru na Brno od stého 63. kilometru. Nehodu hlásí Bruntál. V Ruské ulici se srazily dva vozy. Bouralo se v Olomouci, v Koželužské a v Praze v Kladenské bourala dvě osobní vozidla.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je převážně oblačno až zataženo, na jihovýchodě může pršet, během odpolední hodin srážky začnou ustávat a místy se vyjasní. Teploty se většinou drží v rozmezí od 17 do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je to maximálně 12 až 16 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte stále Evropu 2 a slovo opět bere Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak, čiže ta sportovkyně, jak jsi říkala, Coco Gauffová, to je dobrý, takže ona se jmenuje tím pádem, jako kdybychom to ne přechylovali, tak je to Coco Gauffo. Víš, jakože dobrý den, jak se jmenujete? Coco Gauffo. To je zajímavý, to jo. Coco Gauffo, takovýhle jméno bych taky klidně bral, no, ale je to bohužel jinak. Každopádně, co nás čeká v následující hodině? Rubrika Kultovka a další zajímavosti ode mne. Tak hezký odpoledne s Evropou 2.

0: Evropy 2.
1: A je tu dnešní kultovka, podíváme se opět do historie muziky, dneska rok 1996. A co myslíte, že by to mohlo být z 96. Kapela No Mercy, takový boyband, německo-americký, zajímavá kombinace a jejich single Where Do You Go. Pojďme si ho tady připomenout v dnešní kultovce na Evropě 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Bauer 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u toho.

Pitbull by se v Praze sakramensky zavíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Myslíte, že vám třeba teďkon můžu říct nějakou dobrou zprávu ohledně cen ropy? Myslíte, že jako 50 korun za diesel třeba, že už je to opravdu jako ten vrchol, co by mohl být? No, vypadá to asi, že ne. Koukal jsem totiž na ČTK, na opravdu nepříjemnou věc, na nadpis tedy i ropy bude méně, než se čekalo a cena poroste. A teď je tady to rozvinuto, že globální nabídka ropy letos klesne o 5,1 milionů barelů denně. Uvedla to agentura pro energii IEA. Dosud čekala pokles o 4,3 milionů barelů denně, je to nakonec 5,7. No a jasně, když samozřejmě klesá nabídka, poptávka zůstává minimálně stejná, tak co se bude dít, je všem jasný. Tak uvidíme, jestli se bude něco zastropovávat, i když na druhou stranu oni jakoby, někteří ty majitelé těch pump, že provozovatelé říkají, hele, ale my už jako máme tu marži fakt jako minimální, prostě ta ropa na světových trzích něco stojí, no uvidíme. Je taková jakoby sázka malá, co jsem si takhle jako udělal s mými kamarády, jsem říkal, hele, lidi by jezdili v tady to množství, i kdyby bylo normálně třeba za stovku diesel, například, jo. Můžeme se tady zeptat Zuzky, Zuzko, jezdila by si, kdyby stál litr třeba benzín, ty máš benzín, takže kdyby třeba litr benzínu stál třeba 80 korun? Jezdila, no to je, jako to je odpověď.
1: Jako jezdila, no, ale hrozně by mě to bolelo.
0: No, tak to samozřejmě bude bolet. No takže vidíte to, Zuzka byla vlastně takový jakoby průzkum, na jednom člověku jsme to udělali, odpověděla vlastně citoslovcem, což je nejlepší, ale jezdit se bude dál, no, jenom prostě za víc. Tak nechme se překvapit, myslím si, že to bude stát za to.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Co dělá Pavel Sejdar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
8: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
7: No tak to radši převezmu já, vysílá.
8: To je to zívání někde mezi songy, jo?
7: Pavel Sejdar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Svoboda. Odpovědnost.
12: Naděje. Některá slova nestárnou.
13: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
12: Celý den vás čekají diskuze,
13: slavnostní čtení,
12: odhalení Havlovy lavičky,
13: vystoupení hudebních hostů,
12: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
13: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
12: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
13: Vstupné je zdarma.
12: Více na praha.eu.
7: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
14: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
15: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
14: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
15: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
16: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
17: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: pěkný den, posloucháte Evropu 2. Tomáš Zástěra už je tady na páteční odpolední show.
1: Dobré odpoledne, dobré.
0: Ahoj Tomiku.
1: Ahoj.
0: Můžu dát i tobě dotaz klidně, co jsem dával tady Zuzce. Kdyby tedy byl třeba benzín za 80 litr, nafta za 100, jezdil by si i nadále?
1: Jezdil, mám elektromobil.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: Jezdil bych, no.
0: Teď jsme se právě o tom docela dlouze bavili, o elektromobilech jako takových, o těch plusech, mínusech, a vlastně o té reální zkušenosti, kterou ty vlastně máš.
1: Ano.
0: Už docela dlouhodobou.
1: Minimálně 3 letů mám pocit.
0: No, a je tam jedna zásadní věc, která i mě jako jo, trošku tak nějak posunula, protože na začátku jsem byl docela dost jako skeptický k tomu, zejména díky tomu, že nabíjíš strašně dlouho. A ty jsi vlastně říkal, že dneska ty rychlonabíječky, že třeba seš 20 minut u té pumpy.
1: 20 minut, no, 20.
0: A třeba, a to nabíješ jako do kolika třeba?
1: Tak do 80%.
0: Jasně, určitě, jasně. No.
1: Ale je to tak, že když si člověk chce odskočit a třeba se koupit něco k jídlu, tak je to tak akorát, že se vrátíš, že jo, no. A máš tam těch 75-80, počkáš si chvilku a jedeš, jo.
0: Jasně, jasně.
1: Takže já nevím, já jsem to říkal, nechci dělat žádný zásadní reklamy, jo. No. Už vůbec jako žádný značky říkat nebudu, že
0: jasně.
1: Jo. Jasně. Vozidlo český výroby.
0: Ale kupte si.
1: Ale mám vozidlo český výroby teda.
0: Jasně, jasně. Což je, no jasně.
1: A člověče, všichni kámoši, kteří si kolem mě nakonec elektromobil pořídili, byť ne třeba ten český výroby,
0: ano.
1: Tak jsou nadšený.
0: Jako nedivím se. No. Samozřejmě zrychlení úžasný, no. To je jako potřeba no, říct. Jasný. Teď vlastně ty nemusíš měnit, víš co, já jsem vždycky, když jsem koukal jako na ty...
1: Musíš měnit spodní prádlo akorát. Jako
0: musíš měnit spodní
1: prádlo? So zrychlení. To je jediný problém.
0: Ale nemusíš ty kapaliny, že já jsem vždycky, když jsem viděl třeba ty oleje, říkal jsem si, ty kráso, když jako kolik, víš, se vyleje no, oleju no. Z těch všech ván špinavý, vlastně, tak já říkám, to jako jde.
1: Já už se kopu ve vodě normálně.
0: Ty už se kopeš ve vodě.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov. Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš.
4: Yeah. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. I'm not afraid.
5: Yeah. It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 15.02, Zuzka Kozáková na svém místě a my předkládáme další zprávy jako Evropa 2 a jako odpolední show.
2: Hezké odpoledne. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se zřejmě sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně.

0: Uhřešovaném. Brzy se ale ukázalo, že dluží mnoha lidem miliony korun. Společně zamíříme za Luckou.
1: Na Moravě bude ode dneška celý víkend rušno. Desítky tisíc lidí míří na vinobraní do Mikulova a Znojma. Obě města se připravují na návštěvníky z celé republiky, kteří dorazí na Pálavské vinobraní a Znojemské historické vinobraní. Do Znojma mají dokonce vypravit z Prahy speciální vlak, který jede v sobotu ráno a zpět se vrací v sobotu v noci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a Patrik Rykl. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 na 223. kilometru ve směru na Ostravu. V Jablonci nad Nisou v Květinové ulici bouralo osobní vozidlo. Nehodu hlásí Praha ve Frejově ulici a Staré město hlásí nehodu ve Velkomoravské. Bourala tu dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou oblačno až zataženo s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude polojasno až oblačno, přechodně skoro jasno. Odpoledne v Čechách může pršet. Teploty se dostanou na 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky odpolední show. Sice bez Zorky, za to s Tomášem Zástěrou.
3: Ano, Zorka je pá, ale Tomík je stále tady. A my se budeme bavit i nadále o tenise. Tady Zuzka říkala o Tomáši Lehečkovi, my se budeme bavit o Wimbledonu, prosím vás. Za chvilku na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, že se budeme bavit o Wimbledonu jako o tenisu. Chtěl jsem dělat machra, že se v tom tenisu vyznám, protože můj syn začal chodit na tenis, už tam byl dvakrát. A tak jsem řekl, že Zuzka měla ve zprávách informace o Tomášovi Lehečkovi, což se ukázalo jakože super, protože to je Tomáš Macháč anebo Jiří Lehečka, že jo, Zuzko?
1: Je to tak.
0: Takže jsem se hned jakoby odkopal, že v tom tenisu se zase tak nevyznám. Ale o tom tady až tak, na tom až tak nezáleží, o to tady nejde. Jde o to, že na Wimbledonu byli vždycky přítomní influenceři, jo. Mm-hmm. Nebo vždycky, ne vždycky, pochopitelně v roce jako třeba 1930 tam nebyli influenceři, jo. Ale na tom Wimbledonu prostě v posledních letech tam byli influenceři, mm-hmm. právě proto, protože organizátoři chtěli, aby to byl co nejširší záběr na sociálních sítích, aby co nejvíce lidí sledovalo tenis a Wimbledon zejména, jo. No a teďka se ukázalo, že ty influencery budou rušit, protože influenceři rušili ten tenis. Měli tam spoustu profesionální techniky, jako takový ty oválný světla nebo kruhový světla, že jo, aby vypadali co nejlíp, měli externí mikrofony, dokonce i hlasitě to komentovali, aby to jako pro ty svoje followers dokázali zprostředkovat. Takže se rozhodli, že budou velice omezovat, než kvůli rušit všechny influencery na Wimbledonu, jo. Od příštího roku, což je docela dobrá zpráva pro ten tenis jako takový, že šli cestou, ne, pojďme to dát všem, ten tenis, ale jenom těm, kteří ho opravdu chtějí a pojďme to zachovat důstojné. To je hezký, ne?
1: Je to hezký, takhle původní myšlenka asi byla hezká s těma influencerama, ale ano. Provedení horší.
0: Já už totiž už vidím, jak říkají, takový to na začátku, když tam rušejí ty lidi, že jo, tak ten na tom Empire, ten rozhodčí, jak říká, quiet please, že jo, tak by říkal, quiet please, no selfie sticks, no gimbals, no professional microphones, no ring lights, thank you, a jdeme hrát.
1: Jo.
0: Evropa 2.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
6: Protože jak to?
5: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžou být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
19: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: S vámi je Tomáš v odpolední show na Evropě 2. Před chvílí jsem se ukázal jako lehký neznalec tenisu, teď se pustím do fotbalu, malinko to zprzním zase i ten sport. Třeba turecký fotbal, v tom se vůbec nevyznám. Maxima tak turecká káva nebo turecký záchod, ale fotbal turecký ten moc neznám. Možná Galatasaray Istanbul, to je tak maximum, co z toho dokážu vymáčknout, jo. Ale Zuzka se mi dívá dost nevěřícně, co do čeho se zase pouštím, na jaký tenkej let. Já tady čtu totiž, že v Turecku vzbudil obrovský poprask a vlastně rozruch pozitivní krok jednoho prvoligového týmu, který se jmenuje, pozor, Turgutluspor. Turgutluspor. Nevím, jestli říkám správně. Turgutluspor. Ten totiž jmenoval za hlavní trenérku ženu.
1: Ano, to je pravda.
0: Ty to víš?
1: Ano, já to
0: vím. A víš, kolik je?
1: 22.
0: 22 let?
1: No.
0: 22. Jmenuje se Zeynep Mestanová. Čímž je 22 letá blondýnka, která povede prvoligový mužský tým.
1: Tak a mám pocit, že se tak děje po té, co se stoupili dvakrát po sobě ten tým, ne?
0: Tak potřebuje někoho, kde jako chytí trošku, jak se říká, pod krkem, že jo?
1: Já myslím.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell. Pro doma.
8: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
12: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
14: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
15: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
16: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
17: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Mámu. Vytoč mámu. Odpolední show na Evropě 2. Nezdálo se to, vůbec se to nezdálo a zase jsme to zvládli. Je před námi poslední volání tohoto týdne, všechny čtyři předchozí jsme tak nějak přežili. To dáme už, vytáčím.
1: No ahoj, už jsem tady.
0: Ahoj Máti.
1: Já musela spolknout ten rohlík.
0: No, výborně. No a co novýho?
1: Já jsem jim otrcadla, abych viděla na sebe, co ve skutečnosti sežerou.
0: Jo.
1: No, pro je to dobrý sledovat přes den, co jíš.
0: Oni to mysleli malinko jinak možná, víš, matko?
1: To je mi jedno, ale je to dobrý.
0: Jo.
1: Hele, a zase ono na druhou stranu, ono už máš půlku září, nebo kolikátýho je dneska, desátýho, ne?
0: Dneska 11. dokonce si myslím.
1: Už jo, no vidíš to, tak půlka září by se dalo říct. A tak jsem si říkala, že by jako proč takovýhle krávoviny dělám, že do léta už hubnout nemusím, to za prvé, a do Vánoce ještě brzo.
0: No ale to překvapení, kdyby se začala už teďka a už o Vánocích si se vyloupla jako motýl z larvy nebo z kukly. To by bylo
1: něco. Já jsem překvapená v tuhle chvíli, co to zase vymýšlí za hovadiny na mě.
0: Ty nejsi motýl, ty jsi opačný motýl, ty jsi byla motýl, pak jsi se zakuklila a stala se sebe teďka housenka.
1: Já to mám opačně,
0: no.
1: Protože každý blbec je housenkou a pak je motýlem. Já jsem nejdřív byla motýl a teď jdu do housenky.
0: Skvělý.
1: A
0: tím pádem se objasňuje, proč všechno musíš sežrat, že jo?
1: Za chvíli si zalezu pod nějakou kůru a budu mít svatý klid a pokoj.
0: Skvělý. Matko, máš to vymyšlený bezvadně ten život. Já se nechám snad inspirovat. Měj se krásně.
1: Čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Good morning.
4: Okay, do you have your clothes on?
5: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovy v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
4: Oh my God, what is wrong with you?
5: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
6: Everything's gonna be okay.
4: Everything's gonna be okay?
5: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit.
6: I've waited such a long time for this.
4: She has.
5: Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
3: For the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh, right.
4: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
5: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
7: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true.
5: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
10: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička Sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: A hele, hupsík, 16.03, no nic, pojďme rychle na zprávy. Zuzka Kozáková připravená, jsme odpolední show na Evropě 2.
2: Hezké odpoledne. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se zřejmě sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy.

0: Česka. Havlíčkův Brod možná přijde o jednu vlakovou zastávku. Podle státní správy železnic není zastávka s názvem Pohlečtí dvořáci téměř využívaná. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně. Zastávku by správa chtěla zrušit při modernizaci tohoto úseku železnice mezi Havlíčkovým Brodem a Pohledem, který má v plánu provést po roce 2031. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tak to byla nejsmutnější zpráva, co jsem slyšel tohle. Jeden člověk denně. A jak se ta zastávka jmenuje? No nic, pokračujeme dál, mi to zaujalo, to bylo fakt smutný tohle.
2: Pojďme na tenisové kurty. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Krügerová. Zápas začne v 18 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D2 pozor na trase Lanžhot Brno. Na 3. kilometru v pravém pruhu bourala 2 osobní vozidla. V Praze u Lihovaru se srazil autobus s osobním vozem a se nehodou počítejte i v Ostravě v Plzeňské.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je stále většinou oblačno až zataženo, s teplotami do 21 stupňů. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno. V Čechách během odpoledních hodin může pršet. Na teploměrech pak naměříme od 19 do 23 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 5 minut po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A my se pěkně společně podíváme, jak se testuje takový nový výběh pro šimpanze v zoo. Tak buďte se mnou na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem avizoval, že si probereme, jak zajímavě, aspoň pro mě tedy zajímavě, doufám, že i pro vás, se testuje takový nový výběh pro šimpanze. Je to konkrétně, nebo testovalo se to konkrétně v Zoo Dvůr Králové nad Labem. Tam vylepšili nebo udělali nový šimpanzí výběh. A představte si, samozřejmě, že to testování je v uvozovkách, ale vlastně je to hrozně zábavný a mě to bavilo. Oni si pozvali mistra republiky v lezení, tedy jako v horolezení v uvozovkách, aby otestoval, jestli ten výběh je pro ty šimpanzi vlastně bezpečný. Jestli se člověk, nejlepší lezec České republiky, dostane z toho výběhu, z těch vlastně šikmých stěn, co jsou nahoře nad těma zdma, jestli to je možný překonat pro člověka. Samozřejmě šimpanz je daleko schopnější v tom lezení, daleko větší sílu má v pažích a všude. Takže pro ně je to ještě lehčí než pro člověka, ale ten mistr republiky skutečně nedokázal z toho výběhu vylézt, protože to bylo nad jeho síly a šimpanzi s tím bezesporu budou mít stejný potíže, že z toho prostě nevylezou. Takže je to hezký, že vlastně testujou výběh opic tak, že nechají lezce ho otestovat. Stejně tak by mohli testovat výběh žiraf, že by tam poslali basketbalisty třeba nějakého světového týmu. A nebo výběh pro tučňáky, takže by tam poslali filharmonii. Evropa 2.
1: Jste na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio, jsme Evropa 2.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
18: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
17: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Love Island je zpátky.
22: A tentokrát?
21: Plný svodů a zakázaného ovoce.
22: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
21: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
23: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
21: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Hezké odpoledne ze studia Evropy 2 a z odpolední show. Zdá se, že lidský pokrok je založený na tom, že neustále hledáme jako lidstvo a jako jednotlivci nové výzvy, které se snažíme překonat. Příkladem toho budiž i překonání dosud nejvyšší budovy světa. V Saúdské Arábii totiž roste nejvyšší budova světa, která má měřit 1 kilometr. Asi jste o tom slyšeli, ono to malinko pohaslo a skončilo, protože 7 let od založení té stavby se nic nedělo. Což je tady u nás v Čechách celkem typické, ale tam ne. Tam prostě založili stavbu a 7 let se nemáklo. Asi došly peníze, nebo se nedokázali dohodnout na nějakých dodavatelích. A dohodli se, přátelé, po 7 letech se začíná stavit neskutečným tempem. Aktuálně prý jsou na 450 metrech, jo? Takže začali stavět před pár chvílema, už mají 450 metrů vysokou budovu. A mají teda do toho 1 kilometru a Jeddah Tower, jak se to má jmenovat, se má stát nejvyšší budovou světa. Dole mají být samozřejmě nějaké obchody, luxusní restaurace, ubytování, hotely a potom taky nějaké bytové jednotky, pochopitelně. Já si představuji, jak tam někdo bude bydlet v tom Jeddah Tower a půjde dolů do restaurace na rande a s tím týpkem třeba ta žena si sedne a řekne, tak já tě chci pozvat domů, a on řekne, dobře, půjdeme k tobě, bydlíš daleko, ani ne, zhruba kilometr odsud, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
10: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
9: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Tady u nás v republice doznívá jedna kauza s jedním rychlým občerstvením, kde se smažili kuřata. A mám tady kauzu ze Spojených států amerických. Tak jeden fast food, který prodával smažená kuřata, kde si ve Spojených státech v amerických, v Houstonu se totiž stalo, že zákazník kousl do kuřete a uvnitř toho kuřete smaženého byl kondom. Což samozřejmě člověka může překvapit a většinou nemile. Každopádně, kdyby napsali do popisku, že může způsobovat neplodnost, tak vlastně to je snad i neželovatelný. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Přesně 17 hodin a Zuzka Kozáková přispěchla na další zprávy. Mějte krásné odpoledne s Evropou 2.
2: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky. Ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve státu Nebraska, kde se setká se zdejším guvernérem či představiteli národní gardy. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině. Společně se podíváme za Luckou.
3: Radnice Hradce Králové dá v městské části Svobodné dvory opět změřit hluk z dálnice D11. Výsledky měření hodlá využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Dálnice D11 prochází Svobodnými dvory od prosince 2021. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Běloruská vítězka posledních dvou ročníků postoupila v New Yorku do čtvrtého finále v řadě po vítězství nad domácí Jessicou Pegulaovou 7-5, 6-2. Rybakinová následně zdolala po obratu Američanku Coco Gauffovou 3-6 a 2x6-4. Finále začíná v sobotu v 10 večer.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D11, a to na trase Praha Jaroměř Sever. Odstavené nákladní vozidlo je na 95. kilometru. Další odstavený vůz hlásí D4 ve směru na Strakonice na 22.5. kilometru. V Ostravě v Plzeňské pak bourala dvě osobní vozidla.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude polojasno až oblačno, přechodně skoro jasno. Během odpoledne zejména v Čechách může pršet. Teploty očekáváme v rozmezí od 19 do 23 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a opět pokračuje odpolední show. Slovo má Tomáš Zástěra.
1: Taky jste byli u moře a viděli jste, kolik je tam igelitových pytlíků a tašek? No, tak jeden vědec možná našel recept, jak se toho možná brzo zbavíme. Buďte se mnou na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. To, že jsou moře a oceány zahlceny plastovým odpadem, je jasný. Dokonce někde pluje ten mega ostrov z plastů kdesi v oceánu. Já jsem byl u moře teďka v létě a říkal jsem si, ježiš, to je ale pěkná malá medúzka. A on to byl igletový pytlík, no. Takže to mě trochu jako rozmrzelo. Naštěstí jsou i dobré zprávy ze světa. Tady píšou, že biolog z Bali vyvinul tašku z manioku. Maniok je taková ta, nebo manioka, taková ta super potravina, něco jako batáty, taková hlízovitá nějaká strava. No a tady z toho kořené nějaký rostliny, které se jí, tak vyrobil právě tašku igelitovou, která se ve vodě rozpouští a zároveň, až se rozpustí, tak slouží jako krmení pro ryby. Představte si to. Takže z té tašky se vlastně stane biokrmení pro rybičky. Skvělý nápad. Takže on vyvinul tašku, která se sama rozpustí a ještě nakrmí. Já mám třeba cestovní tašku, která má taky super schopnost. Normálně přijedu třeba z chalupy nebo z nějakého víkendu, tu tašku hodím do předsíně a ona za dva dny se sama vyklidí a uklidí do skříně. To je fascinující. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
8: Musíme běžet!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Připrav se.
7: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 Kč měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
1: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2. Nezdálo se to, vůbec se to nezdálo a zase jsme to zvládli. Je před námi poslední volání tohoto týdne, všechny čtyři předchozí jsme tak nějak přežili, to dáme už, vytáčím.
2: No ahoj, už jsem tady.
1: Ahoj Máti.
2: Já musela spolknout ten rohlík.
1: No, výborně. No a co novýho?
2: Já jsem jim otrcadla, abych viděla na sebe, co ve skutečnosti se žerou.
1: Jo.
2: No, protože je to dobrý sledovat přes den, co jíš.
1: Oni to mysleli malinko jinak možná, víš, matko?
2: To je mi jedno, ale je to dobrý.
1: Jo.
2: Hele, a zase ono na druhou stranu, ono už máš půlku září, nebo kolikátýho je dneska, desátýho, ne?
1: Dneska 11. dokonce si myslím.
2: Už jo, no vidíš to, tak půlka září by se dalo říct. A tak jsem si říkala, že by jako proč takovýhle krámoviny dělám, že do léta už hubnout nemusím, to za prvé, a do Vánoce ještě brzo.
1: No ale to překvapení, kdyby se začala už teďka a už o Vánocích se vyloupla jako motýl z larvy nebo z kukly, to by bylo
2: já
1: něco.
2: Já jsem si překvapená v tuhle chvíli, co to zase vymýšlíš za hovadiny na mě.
1: Ty nejsi motýl, ty jsi opačný motýl, ty jsi byla motýl, pak jsi se zakuklila a stala se sebe teďka housenka.
2: Já to mám opačně, protože každý blbec je housenkou a pak je motýlem. Já jsem nejdřív byla motýl a teď jdu do housenky.
1: Skvělý. A tím pádem se objasňuje, proč všechno musíš sežrat, že jo?
2: Za chvíli si zalezu pod nějakou kůru a budu mít svatý klid a pokoj.
1: Skvělý. Matko, máš to vymyšlený bezvadně ten život. Já se nechám snad inspirovat. Měj se krásně.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
4: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
4: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
4: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
4: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Na maximum.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: odpolední show končí, Evropa 2 ale pokračuje a proto tu vítám osamoceného Ondru Urbana. Ondro, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jsi na tom stejně jako já, koukám.
1: Přidal jsem se do tvého týmu, akorát já Petra nemám na ostrově lásky. On je v Mostě. To je jako opačný extrém, bych řekl.
0: Ostrov uhlí.
1: Jo, jo.
0: Bývalý ostrov uhlí. No. Každopádně, už jsme to říkali tisíckrát, že vysílat sám pro člověka, který je zvyklý vysílat ve dvojici, to je velmi smutné.
1: Je. Já mám ale berličky. První berličkou je Petr Švancara, který
0: přijde. A tak to jo.
1: Druhou berličkou jsou posluchači Evropy 2, protože budou písničky na přání. A mám dneska třetí berličku, a sice soutěž o vstupenky na koncert.
0: Ty jsi taková trojberle v podstatě,
1: ano.
0: Mikulášská. Takže ty budeš rozdávat a ten koncert poodhalíš nebo necháš tajemství?
1: Necháme tajemství.
0: A ten koncert, ten celotýdenní soutěž s Pitbullem s tím nesouvisí, že jo?
1: Dobře, je to Pitbull, dobře. Ah,
0: tak to jsem, nechtěl jsem to prozradit, Ondro, omlouvám se, mrzí mě to, každopádně posluchači, kteří nebyli na Pitbullovi, anebo se ho naopak chtějí dát znovu, protože v Praze bude podruhé, máte možnost u Ondry.
1: Je to tak a je to poslední možnost v rámci tohoto týdne, tak se vyplatí poslouchat.
0: Tak, to je rozhodně. My se loučíme, tedy já a Zorka, která tu není, jak jsme to zvyklí, kápeš to, my se loučíme.
1: Ano, vaše výsosti, vy se loučíte.
0: My Tomáš Zásně se loučíme a v pondělí od 15. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Přesně minutu po 18. hodině posloucháte Evropu 2 a tady je Zuzka Kozáková s posledními zprávami dnešního dne.
2: Vítejte u zpráv. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se zřejmě sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy. Pokles hraniční částky dnes schválila sněmovna v novele skupiny poslanců ANO, kteří poukazují na podmínky veřejné podpory schválené Evropskou komisí. Policie uzavřela vyšetřování případu ex-soudce Romana Kafky a navrhla obžalobu. Dle vyšetřovatelů připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun. Od přátel, známých i kolegů od soudu si měl půjčovat peníze pod vymyšlenými historkami nebo jim sliboval výhodné zhodnocení. Případ začal loni v březnu. Kafka tehdy rezignoval na funkci soudce krajského soudu v Brně a zmizel. Policie po něm nejprve pátrala jako po pohřešovaném. Brzy se ale ukázalo, že dluží mnoha lidem miliony korun. Společně zamíříme za Luckou.
3: Na Moravě bude ode dneška celý víkend rušno. Desítky tisíc lidí míří na vinobraní do Mikulova a Znojma. Obě města se připravují na návštěvníky z celé republiky, kteří dorazí na Pálavské vinobraní a Znojemské historické vinobraní. Do Znojma mají dokonce vypravit z Prahy speciální vlak, který jede v sobotu ráno a zpět se vrací v sobotu v noci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a Patrik Rykl. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D10 na trase Praha-Turnov. Odstavené vozidlo je na 42,5 kilometru. Další nepojízdné vozidlo hlásí D5 ve směru na Prahu na 2. kilometru. V Plzni ve Studentské se pak srazil nákladní vůz s osobním.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo, teploty nepřekračují 21 stupňů Celsia. Zítra ráno se objeví mlhy, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno, přechodně skoro jasno. V odpoledních hodinách může pršet v Čechách. V průběhu dne pak naměříme nejvyšší teploty v rozmezí od 19 do 23 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky Večer na maximum s Ondrou Urbanem.
1: Je to tady, startujeme páteční Večer na maximum, navíc okořeněný soutěží, tak budu rád, když i dál budete poslouchat Evropu 2.
4: Evropa 2.

6 hodin a téměř 8 minut, to je aktuální čas a na Evropě 2 startujeme páteční večer na maximum. Jestli pro vás končí pracovní týden a máte před sebou volný víkend, tak vám gratuluji, protože už to vlastně začalo. Tak ještě než ty dva volné dny odstartujeme, můžete si nechat zahrát písničku na přání. Číslo je známé 257-400-888, ale to telefonní číslo se vám dneska bude hodit i k soutěži. Jak už jsme naznačili, budeme rozdávat lístky na pražský koncert Pitbulla. A jak je vyhrát, jak se k ním dostat, tak to budu prozrazovat v následující zhruba čtvrt hodině. Vyplatí se, abyste zůstali připojení k éteru Evropy 2. Probereme do 20. hodiny samozřejmě i ty důležité a zajímavé události dnešního dne. No a za chvilku dorazí do studia Evropy 2 i brněnské synek Petr Švancara. Jsou zvědavé, s čím dojde sem k nám do Práglu. A to uslyšíte za chvilku. Rubrika Žádný švanci za pár minut na Evropě 2.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady páteční večer na Maximum Evropy 2 a nechybí Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, prosím tě, já jedu z Brna. Jo, není to fakt jako úplně sranda sem jako dojet po každý, jo.
1: To teda.
2: Kde on je?
1: Já jsem rád, že jsi dojel aspoň ty, protože Petr chybí. No kde by mohl být? V Mostě.
2: A on tam má nějaký kšeft?
1: Je tam kšeft.
2: On už není Petr Říbal, on je Petr Lovař. Jo, protože on fakt jako jede naplno. Chápu, má motivaci v Leošovi, tomu všemu rozumím. Je prostě potřeba si koupit Ferrari a lítat letadlem nebo vrtulníkem, ale taky by se ti mohl věnovat, jako není ti po něm smutno?
1: Ale tak já jsem rád, že jsi tady ty. Je to trochu horší bez něho, musím uznat.
2: A co dělá? Dneska moderuje?
1: Moderuje, no tak moderuje. Co by jinýho dělal? No. On se brzy nechá přejmenovat a místo Petr Říbal se bude jmenovat Petr Brzo Bohatý.
2: Tak v tom případě gratuluju. A já mu v pondělí zavolám, aby mě půjčil.

0: Tady je páteční večer na Maximum Evropy 2. Za chvilku přiblížím pravidla k tomu, jak vyhrát lístky na Pitbulla v Praze v O2 aréně. Ale teď je čas na song na přání. Dneska poprvé 257-400-888. Kdo je na drátě a kdo bude dneska vybírat jako první? Halo.
1: Halo, halo, u telefonu Karolína s kamarádkami, vyrážíme na pracovní cestu a my bychom si přáli píseň Opa Opa od Antiqué, ať si naladíme trošku ty letní, ať si zazpomínáme na to léto trošku.
0: Opa Opa, jo, to je takový letní hit, vybavuju si, já to jdu najít a zatím mi řekněte, kam jedete do práce, holky.
1: Jedeme do Chebu.
0: No dobře. A
1: na den železnice, Národní den železnice.
0: Vy děláte u železnice?
1: Já ne, ale třeba budu.
0: Výpravčí jste, jakoby?
1: Ne, budeme dělat u vstupu, ale třeba si nás oblíbí a třeba se do Chebu jednou přestěhujem.
0: Jo tak, vy jste ty hezké hostesky, které vítají u vstupu.
1: Přesně tak.
0: To je dobrý. Tak jo, Opa Opa máme, našel jsem to. Je to vlastně takový jižanský, možná až Blízký východ, tam trošku cítím exotiku, že jo?
1: Přesně tak, prostě takový ten letní vibe.
0: Jo, dáme si ještě léto na páteční večer, máte dobrý nápad. Tak holky, šťastnou cestu, pozdravujte v Chebu, ať se tam dobře pracuje a díky, že posloucháte Evropu 2, ahoj.
1: Mockrát děkujeme, mějte se.
0: Ahoj, a tady jsou Antiq, Opa Opa na Evropě 2.

0: Tady je páteční večer na Maximum v Evropě 2. Zmiňoval jsem, že dneska budeme soutěžit. Mám tady připravené 4 lístky na Pitbulla do pražské O2 arény. Vrací se znovu. Ano, Pitbull byl v Praze v červenci, kdy vystupoval v Letňanech. Tehdy tam byly velké davy a tak moc se mu to líbilo, že do Prahy přijede znovu 22. listopadu 2026. O2 Arena Praha. Pitbull po druhé v letošním roce v našem hlavním městě. Mám tady 4 lístky, pokud je chcete, je to vlastně jednoduché. Jakmile zazní výherní song, hey baby, baby, až bude Pitbull zpívat v našem éteru s T-Painem, tak volejte 257-400-888, protože tohle je právě výherní song. No a když budete třetí v pořadí, tak 4 lístky jsou vaše, pak už tomu nic nebrání. A pozor, single Hey Baby Baby, Drop It To The Floor může zaznít kdykoliv do 20. hodiny, tak bedlivě poslouchejte Evropu 2.
1: Večer na Maximum. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Zpátky k muzice.
0: Evropa 2. Večer na Maximum Evropy 2 pokračuje. Tady je Ray Dalton a potom muziku vybíráte vy. Tak pojďte volat 257 400 888.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Je tady znovu prostor pro vás, abyste vybrali nějaký song. Kdo bude diktovat? Halo.
1: Dobrý večer, Jirka u telefonu.
0: Ahoj Jirko, co ti můžu zahrát?
1: Hele, ani ne tak pro mě. Jako ty slečny, jak volali před chvilkou, co jedou do Chebu.
0: Ano, hostesky.
1: Tak ta slečna měla tak sympatický hlas, že bych ji chtěl nechat zahrát, zatancuj si se mnou.
0: Nekecej, takhle po hlase tě dokázala zbalit v podstatě?
1: Já bych řekl zaujmout.
0: Zaujmout, jasně. Tyjo, já už si nepamatuju, jak se jmenovala. Nepamatuješ si její jméno?
1: Ona to snad ani neřekla.
0: Já myslím, že jo, že na začátku řekla jméno a kámošky. No to je jedno. No a chtěl by se s ní nějak spojit? Vymyslíme to nějak?
1: Není potřeba.
0: Není potřeba, jenom prostě jí takhle chceš potěšit, protože tě zaujala.
1: Přesně tak.
0: To je hezký, to je dobrý. A ty jedeš taky autem, tak nám aspoň řekni, kam jedeš.
1: Já jedu do Hradce, Králové.
0: Já doufal, že do Chebu a že se tam potkáte. To je úplně na druhou stranu, čověče, no jo. Nevadí. Hele, jestli se máte potkat, tak to život zařídí, abyste se potkali. Třeba někdy.
1: Třeba jo, třeba ne.
0: Tak Jirko, díky za krásný vzkaz. Adama Ďuricu zahrajem a přeju ti fantastický víkend. Ahoj.
1: Taky.
0: Čau. Večer na maximum. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky a zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Posloucháte Evropu 2, přeji hezký páteční a řekl bych už vlastně podzimní večer. Venku už to takhle prostě vypadá, nedá se nic dělat. A s tím podzimem taky souvisí jedna věc, kterou v České republice máme už dlouhé roky, a sice změna času. Z letního na zimní. Nás to čeká na konci října, je to vždycky poslední říjnový víkend, takže zhruba za měsíc a půl, ale ve světě je jedna země, respektive část země, která už se této změně vzepřela a nechává si prostě celý rok jeden čas. Konkrétně je to kanadská britská Kolumbie. Už nebude ručičky hodin měnit zpět na zimní a už se tam nebudou posouvat v čase. Drtivá většina lidí totiž v průzkumu veřejného mínění uvedla, že chce trvale zachovat letní čas a letošní březnová změna času tak pro ně už byla tou poslední. Vláda britské Kolumbie změnu odůvodňuje za prvé zdravotními benefity, za druhé větším množstvím světla během zimních odpolední, za třetí úbytkem administrativní zátěže a za čtvrté lepší přehlednost a návaznost v logistice a v dopravě. Má to něco do sebe mít celý rok stejný čas, jenomže teď je otázka, chceme letní nebo chceme zimní? I v České republice, potažmo v Evropské unii, už se o tom před pár lety diskutovalo. No to je těžký. Polovina lidí chce nechat letní čas, polovina lidí chce nechat zimní čas. Já bych udělal kompromis. Budeme to posouvat vždycky jenom o půl hodiny. To bude v pohodě, ne? Evropa 2. Večer na maximum.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Páteční večer užíváte ve společnosti Evropy 2. Díky, že posloucháte. Připomínám, že stále čekáme na výherní song Hey Baby Baby od Pitbulla a T-Paina. Jakmile zazní v éteru, volejte 257 40888. Když budete třetí v pořadí, máte lístky na pražský Pitbullův koncert v O2 aréně. Ale teď asi o lístky soutěžit nebudeme, protože před námi je song za trest. Ano, už je v podstatě 6:45. Nejvyšší čas, aby jsme někoho potrestali. Tak kdo vás naštval dneska, nebo včera, nebo kdykoliv? Pojďte se mu pomstít. Vytočte 257 408 88 a objednejte mu song za trest. Tady je ještě Martin Garrix s Edem Sheeranem a hned po nich budem trestat Evropa 2.

0: za trest.
1: Ani dneska v pátek 11. září nepřijdete o song za trest Evropy 2. Kdo dneska bude trestat? Halo.
2: Ahoj, ahoj, Marián, pri telefóne.
1: Ahoj, Mariáne, zdravím tě. Povídej, koho chceš potrestat a proč?
2: Ja by som chcel potrestat svojho kolegu Mariana, ten venovci. Mal mi natankovať kamión firemný a vykašľal sa na mňa. No a proste vypol si telefón a tvarí sa teraz, jak robí takého takzvaného mŕtvého brouka.
1: Rozumím. Promiň, jenom kamarád, kolega sa menuje taký Marián?
2: Áno, tak, tak.
1: Dva Mariány.
2: On je o 4 mesiace mladší odo mňa, ale sme ten istý ročník a pochádzame zo Slovenska kúsok od seba.
1: To je zajímavý, to je dobrá náhoda. No ale řekni mi, jaký to pro tebe mělo důsledky, že ti nenatankoval ten kamión?
2: No je to důsledek toho, že budem tam musieť ísť potom v pondelok ráno a natankovať si ho a vyrazí na cesty a takto by som to mohol už mať natankované a zbytočne zase v pondelok budem, takže
1: rozumiem.
2: My si to vždycky tankujeme, vždycky v piatok.
1: A zapomnel, nebo to udělal schválně?
2: Ja si myslím, že to robil schválne, lebo on je taký, že on rád niekedy robí veci na schvál, ale tak ja ho mám rád, takže...
1: To je teda lump.
2: Super kolega.
1: To je lump.
2: Jej.
1: Dobře, no tak mu môžeš přes Éter Evropy 2 něco vzkázat za to, že musíš v pondelí jít tankovat.
2: Tak ja by som odkázal, že ho rádo uvidím a rádo sretnem, lebo hovorím, je to super kolega a ja mu niečo vyparatím.
0: Za trest.
1: Jak se říká, pomsta bude sladká, protože to není jen tak nenatankovat kolegovi benzín. Ano, tohle bude dnešní song za trest od kapely skupiny Rammstein. Písnička, která má všeříkající název Benzín, song za trest na Evropě 2.

0: Rammsteini a jejich Benzín, to byl dneska ostrej song za trest na Evropě 2. Bylo to od Mariana pro Mariana. Kolega to zahrál pro kolegu, protože první Marián nenatankoval tomu druhému Mariánovi benzín do nákladňáku, a tak ten první Marián musí tomu druhému Mariánovi natankovat v pondělí, aby mohl vůbec někam dojet. No, neudělali si službu. My ale dneska někomu službu uděláme. Připomínám, že čekáme na výherní song od Pitbulla. Někdo z vás vyhraje 4 lístky na jeho pražský koncert v O2 aréně. To bude ale pravděpodobně až po 19. hodině, tak dál poslouchejte Evropu 2. Teď pro vás totiž máme novinky v kinech. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Snímek s názvem Hope v režii Na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
1: Evropa 2. 80.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 19 hodin, 2 minuty, k tomuto je přesný čas. Na Evropě 2 pokračuje páteční večer na Maximum.

0: vy?
1: Pro mě příjemné překvapení, že ti to můžu zahrát, moc rád to splním. A pro koho to bude?
2: Pro mýho bráchu, protože on tu písničku má taky rád, i když nemoc nemá rád tu kapelu, tak tady to zrovna jo.
1: Tak to je dobře. A mimochodem, co s bráchou plánujete na víkend?
2: No, jdem na chalupu.
1: A říkáš to trošku jako nešťastně, co?
2: No, jdem na houby, a to mě moc nebaví.
1: Tam je klid, pohoda, nikdo na tebe neřve, co?
2: No, můj dědeček, jo.
1: Aha, tak pozdravu dědečka, snad budu mít dobrou náladu a přeju ti, abys našla houby.
2: Tak jo, děkuji.
1: Čau.
2: Naschledanou. Let's go!

Posloucháte Evropu 2, páteční večer na maximum a míříme do Japonska, protože tam se odehrává pozoruhodná akce. V Japonsku na lanech tahají a stěhují hradní věž. Normálně tam posouvají věž hradu. Je to takový drobný střípek v rámci mnoho let trvajících oprav celého hradního areálu z roku 1611. Je to hodně starý hrad, hodně vzácný hrad, a který byl poškozen zemětřesením v roce 1983. A oni od té doby se snaží ten hrad tak jako opravit a velmi opatrně, protože ty věžičky, které se posunuly, tahají po centimetrech lany. Věž váží zhruba 360 tun a na jejím posunu se o zmíněném víkendu podílelo přibližně 1800 lidí. Ve skupinkách se střídali a v průběhu jednoho dne tu věž posunuli o 1,13 metru a druhý den o dalších 1,09 metru. Prostě zhruba o 2 metry za 2 dny. Mě teda teď strašně mrzí, že tady se mnou není můj kolega Petr Říbal z Mostu, protože ten by jim to řekl, jak se stěhují památky. Ha, v Mostě v roce 1975 posunuli kostel na nebevzetí Panny Marie o 841 metrů za necelý měsíc. V Japonsku o 2 metry za 2 dny. No tak přece jenom jsme v něčem lepší než ti Japonci. Evropa 2. Evropa 2.

0: No, musím říct, že soutěž s Pitbullem na Evropě 2 je teda napínavá. Stále čekáme na výherní song Hey Baby, který někoho z vás pošle na koncert Pitbulla v O2 aréně. Ještě to nehrálo. A troufnu si tipnout, že teď to asi taky hrát nebude, protože muziku vybíráte vy. Je tady song na přání 257 400 888. Kdo je na lince?
1: Ahoj, tady Dančo.
0: Ahoj Dančo, já tě zdravím. Co ti můžu zahrát?
1: Můžeš mi prosím zahrát Cotton and John pro všechny lidi z tábora. A doufám, že poslouchají, protože jsem jim napsala, aby poslouchali. A je mi úplně, kde jsou, co dělají, koho u toho mají, ale doufám, že si všichni střihnou ten náš táborový tanec.
0: Jo, takhle, tábor skončil. Mně bylo divný, že teď by byl ještě tábor. Ten už není.
1: Ten už není skoro 2 měsíce, ale pořád se scházíme, vídáme se a tak proto jim chci zahrát.
0: Na tuhle písničku máte speciální taneček, který si teď rozeseti různě po České republice společně zatančíte.
1: Přesně tak, doufám.
0: To je dobrý. Tak jo, my vám to rádi zahrajeme, hezky si zatančete. Měj se hezky, Dančo, ahoj.
1: Díky, měj se, ahoj,
0: čau. Čau.
2: Večer na Maximum. Married long time ago.

0: Pitbull, T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor, song, který dohrál na Evropě 2 a který docela pravděpodobně bude hrát v O2 aréně 22. listopadu 2026, protože to bude mít v Praze koncert právě Pitbull. Já tady mám 4 vstupenky na tenhle ten další pražský koncert Pitbulla v České republice. Je to neuvěřitelné, ale vlastně za poslední rok tady bude po třetí. Loni v roce 2025 měl O2 arénu, letos v červenci byl v Letňanech a letos v listopadu znovu O2 Arena a i přesto ten podzimní koncert je téměř vyprodaný. Já jsem se koukal a tam v těch jednotlivých sektorech jsou vždycky jenom jednotky lístků, je to vyzobaný, čili dostat 2 lístky vedle sebe je v tento moment, řekl bych, skoro nemožné, ale my tady máme 4 lístky, věřím, že všechny 4 jsou pěkně vedle sebe a my vás tam zkrátka na Evropě 2 dostaneme. Jenomže teď je otázka, kdo bude třetí v našem éteru. Kdo ty lístky získá? Kdo se dovolá na 257-400-888? Je to jednoduchý, kohokoliv zvednu, tak to vyhrává, protože je třetí v pořadí. A já se ptám, kdo je tam? Halo?
1: Halo, halo, tady Nikčo.
0: Nikčo, odkud voláš, Nikčo?
1: Z Českých Budějovic.
0: Z Českých Budějovic. Nikčo, z Českých Budějovic vyhráváš lístky na Pitbulla! Pane bože, je to tvoje, gratuluju.
1: Děkuju moc.
0: Já jsem zmiňoval, že Pitbull v poslední době byl párkrát v České republice. Byla jsi na nějakém tom koncertu?
1: Nebyla, ještě jsem nebyla.
0: No vidíš, takže ty jsi ta, která tam ještě nebyla a budeš 22. listopadu. Dojedeš z Českých Budějovic do Prahy?
1: No tak to je jasný.
0: To je jasný, máš 4 vstupenky, Nikčo.
1: Děkuju moc.
0: A já ti něco povím. Pitbull tam nebude sám, on má dokonce speciálního hosta, bude jim americký rapper a producent Lil Jon. A ten má taky spoustu hitů, takže velkolepá show. Nikčo, slyším, že se těšíš, je to tak?
1: Moc se těším, moc.
0: To je dobře, tak mi vydrž na lince, vezmu si od tebe údaje a gratuluju ti, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Čau. Tak Nikče jsme udělali radost. No a to byl poslední bod, poslední šance vyhrát tento týden lístky na Pitbulla v éteru Evropy 2. Ale nebojte, máme tady spoustu dalších soutěží, už brzy je uslyšíte na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
7: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Téměř 3 minuty po půl osmé posloucháte Evropu 2, páteční večer na maximum. Rádi vám ten pátek ještě zpříjemníme, tak dáme další song na přání. Co vy na to? 257-400-888, číslo, které teď můžete vytáčet, pakliže si chcete nechat něco zahrát. Halo, kdo tam? To je nějaký svišť? Nebo kdo tam je?
1: Tady je dcera od Alči tramvaječky.
0: Promiň, od Alči tramvaječky kdo, dcera?
1: Jo, znáte jí, ne?
0: Alču tramvaječku občas někdo takový volá, to je pravda.
1: Jo, no, tak já jsem jmenuji Jasmína.
0: Jasmíno, ty máš krásné pohádkové jméno, princeznovské. Tak Jasmínko, co ti můžem zahrát?
1: Tak nějakou písničku od Adele třeba.
0: Dobře, máme jich tady spoustu, tak mám vybrat já nebo chceš ty?
1: Tak vyberte.
0: Dobře, dáme něco z těch relativně novějších. A pro koho bude Adele?
1: Pro mě a pro ségry.
0: No a pro mamku Alču? Tramvaječku, jo, ne?
1: Ano, ano.
0: No plánujete něco s mamkou na víkend, co budete dělat?
1: Možná půjdem nakupovat. Hmm. A spinkat hlavně.
0: A spinkat hlavně?
1: Jo, jo.
0: To je hezký plán. No tak už můžete začít, hrajeme klidnou, uspávací Adele. Jasmínko, měj se hezky a pozdravuj mamku Alču. Ahoj.
1: Jo, jo, děkujem.

0: Na Evropě 2 kapela Posted, single Geronimo, hrálo to pro Míšu, která jezdí rohlíkem, poslouchá Evropu 2, tak přejeme šťastnou cestu. Ale to úplně poslední přání dnešního večera a vlastně celého tohoto pracovního týdne bude mít na svědomí někdo, kdo se dovolá na 257 400 888. Kdo je dneska poslední? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Danča.
0: Ahoj Dančo, tady Evropa 2, Ondra. Tak povídej, co to bude a pro koho?
1: Já bych chtěla dneska zahrát Šimonovi, který má dneska 18. A moc bychom mu všichni chtěli popřát hodně šťastných kilometrů a hodně zdravíčka a ať prostě užívá života.
0: To je krásný, 18. narozeniny, nádherné mládí, všichni na to asi vzpomínáme. No a co mu zahrajeme Šimonovi?
1: Přesně tak. No, to my nevíme, ale asi bych to nechala na tobě nějakého rapera, jestli nám něco vybereš.
0: Tak třeba Kelina se Sofianem, to je takový dobrý kombo pro mladý, si myslím, jo?
1: Super, děkujeme moc. A Šimovi ještě všechno nej.
0: A mě tam ještě zaujalo jenom drobnost. Přáli jste mu hodně šťastných kilometrů, znamená to, že už má řidičák?
1: Přesně tak. Ty. A udělal to na poprvý, takže je šikula.
0: To teda jo, no tak gratulujeme. A i z Evropy 2 přejeme všechno nejlepší. Jen to zdraví. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky moc, ahoj. Evropa 2.

0: Je pátek, 7:45 večer, tak to už je v podstatě víkend, dá se říct, ale my před sebou máme ještě jeden bod našeho programu, a to sice rubriku Žádný švanci s Petrem Švancarou. No, protože jeden nám tady chybí do party, to tak většinou bývá, když jeden chybí, tak se o něm drbe, tak se o něm kecá. Takže i my to se Švancim asi probereme, kde vlastně je dneska Petr Říbal. Ale ještě než se do toho pustíme, tak vás pozvu do kina, protože je před náma víkend. Počasí má být relativně dobré, ale i tak, pokud byste se chtěli schovat do kina, máme pro vás tipy. Tady jsou novinky v kinech na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Good morning.
3: Okay, do you have your clothes on?
4: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovy v Magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
3: Oh my God, what is wrong with you?
4: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
5: Everything's gonna be okay.
3: Everything's gonna be okay?
4: Postupem let se ale Magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit. Její druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
6: Yeah, everyone we love dies.
7: Oh, right.
6: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
4: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
8: Is this real? Is he gonna die?
7: It's true.
4: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu.
6: We're witches in Chris's room.
4: Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
1: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady páteční večer na Maximum Evropy 2 a nechybí Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, prosím tě, já jedu z Brna. Jo, není to fakt jako úplně sranda sem jako dojet po každý, jo.
1: To teda.
2: Kde on je?
1: Já jsem rád, že si dojel aspoň ty, protože Petr chybí. No kde by mohl být? V Mostě.
2: A on tam má nějaký kšeft?
1: Je tam kšeft.
2: On už není Petr Říbal, on je Petr Lovař. Jo, protože on fakt jako jede naplno. Chápu, má motivaci v Leošovi, tomu všemu rozumím. Je prostě potřeba si koupit Ferrari a lítat letadlem nebo vrtulníkem, ale taky by se ti mohl věnovat, jako není ti po něm smutno?
1: Ale tak já jsem rád, že jsi tady ty. Je to trochu horší bez něho, musím uznat.
2: A co dělá? Dneska moderuje?
1: Moderuje, no to co by jinýho dělal. No. On se brzy nechá přejmenovat a místo Petr Říbal se bude jmenovat Petr Brzo Bohatý.
2: Tak v tom případě gratuluju. A já mu v pondělí zavolám, aby mě půjčil.
0: Večer na Maximum.
1: No a s rubrikou Žádný švanci končí páteční večer na Maximum. Mějte se krásně, hezký víkend přejeme a těšíme se zase v pondělí na Evropě 2. Ahoj! She

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, si Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontša z bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!
7: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Instagram Evropy 2 je plný hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Zpátky k muzice.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Paslo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prvního, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: Podobře, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.